0: Tak tohle byla další hezká česká písnička na rádiu Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk. No a teď pojďme opět připomenout, že my blaniští krajanci vyrážíme třikrát týdně do terénu a přinášíme tipy na hezké výlety. Takový horní hrad Hauenstein v Karlovarském kraji, ten rozhodně stojí za návštěvu. Co je to za hrad? Tak to mi nedávno prozradil hradní pán, pan Pavel Palacký.
1: My ho už tady po léta opravujeme a provozujeme jako zážitkový hrad. Takže pozveme k návštěvě prohlídkových okruhů, máme tři po hradě a v jeho okolí, ale také třeba k pobytové aktivitě. To znamená přespat na středověkém hradě v našich zařízených komnatách, dopřát si něco dobrého k jídlu a pití, a nebo si tady uspořádat nějakou zážitkovou akci, kterou si buď uspořádají sami podle sebe, anebo my ji připravíme na míru poptávce.
0: Celou reportáž, fotky, videa, nejenom z tohoto místa, ale ze všech těch výletů, které jsme absolvovali, najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: A jsou jich tam stovky z celé České republiky, tak doporučuju. Teď už posílám další hezké české a přeju pohodovou noc.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Baník, počasí. Rádio Baník.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno a místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásnou a ničím nerušenou noc vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 26. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Luděk. Blahopřejeme. 46. narozeniny slaví americký herec Kevin ze Sám doma, Macaulay Culkin, tak všechno nejlepší. No a před 4 lety nás opustila báječná česká zpěvačka Hana Zagorová. Jo, tehdy to byl velký šok. Ale Hanka společně s písničkami zůstává s námi dál. Jak slovo za slovem déšť vyťukává, po vodě odpluje poslední zpráva. Dnes tedy vzpomínka na Hanku Zagorovou. 4 roky, kdy nás opustila a odešla do hudebního nebe. Teď už posílám další hezké české písničky a přeju pohodovou noc.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak.

tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme zataženo až oblačno a místy prší. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví i polojasno, hlavně v jihozápadní polovině území. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 26. srpna. Dnes má svátek Luděk a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes večer by měl být plně obnovený provoz na podemleté trati mezi Olpramovicemi a Benešovem. Vlaky tam jezdí po jedné koleji. V 9 hodin dopoledne proběhne v Plzni zahájení stavby nízkoprahového denního centra pro ženy a zázemí pro sociální služby diecézní Charity Plzeň. Kulturní centrum v České Třebové hostí od 5. odpolední výstavu obrazů s názvem Stůj při mně. Akce potrvá do 30. září. Hodinu popolední odstartuje v Praze 6 v oboře Hvězda oslava Mezinárodního dne psů. Na programu budou psí sporty, hodnocení kondice, výživové poradenství, měření cukru v krvi po 12-hodinovém půstu. A v půl deváté večer začíná na Eliščině nábřeží v Hradci Králové koncert Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem. Na programu budou operní melodie Mozarta, Wagnera, Verdiho, Smetany anebo například Dvořáka. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký den, česká hodinka je před námi a také se podíváme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jaká bude středa, očekávejte, že bude většinou dopoledne převážně oblačná. Odpoledne výjimečně se objeví i polojasná obloha, nicméně přes den teploty nebudou až tak typicky letní, 16 až 21, spíš by se chtělo říct podzimní. Na Moravě tam to může být i 23 stupňů, na horách jen do 13 stupňů Celsia. Takový bude dnešek, hezkou středu.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Tohle je Blaníka, hodinka mezi 5. a 6., kdy vám hrajeme jenom hezky česky. Tak si to užijte i dnes po ránu. S vámi je Martin.

0: Pěkné ráno, hezkou středu, posloucháte Rádio Blaník a to míří teď na silnice. Stavba dálnice D35 Českým rájem se odkládá, je totiž třeba znovu posoudit dopady na životní prostředí. Původně se mělo začít v roce 2029. Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl už ale nevěří ani v rok 2033.
1: To je hodně orientační a myslím si, že velmi optimistické, basko nemožné. Už tuto chvíli, jo, protože si myslím, že dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín a si myslím, že to bude ještě později.
0: O trase, která má mít 35 kilometrů, se hovoří už 25 let a teď se celý projekt vrací opět na začátek. Všechno to papírování a tak dále, tak uvidíme. Od nás samozřejmě se dozvíte informace, pokud by se něco dělo jako první. My se vracíme k písničkám Hezky česky celé léto a tohle je česká hodinka mezi 5. a 6.

0: pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku. Na Blaníku.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem

ty děláš chyby. Chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Dobré ráno, hezký celý den. Luděk a také Luďka dnes slaví svůj svátek. Ano, je 26. srpna a dnes je tu také Mezinárodní den psů. Tak na to rozhodně nezapomínejte, pokud nějakého doma máte. Co se týče písniček, dál hezky česky a připraveny jsou i ranní zprávy.

pořád, budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop bít na pořád, budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád. Písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluhy na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco má na pořád, na pořád, na pořád.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštění cizincům. Týkat se bude těch, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Dozorčí rada Českých drah se bude zabývat případem generálního ředitele Michala Krapince. Ten nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. V Teplických Skalách na Náchodsku začala stavba návštěvnického centra. Za 32 milionů ho staví město Teplice nad Metují a hotovo by mělo být do konce příštího roku. Přípravu provázely spory a řešilo ji místní referendum. Hokejovou dvacítku čeká klíčový test před mistrovstvím světa. To se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Na turnaj do Finska teď jedou i krajanci ze zámoří. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Zatímco dnes na severu zaprší, na jihu bude i slunečno. Během odpoledne a večera se může na jihu západě objevit i bouřka, ale zároveň dojde také na ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v jižních části území bude tepleji 22 až 25 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, krásný celý den. I dnes ve středu po ránu jste si pustili Blaník. Za to velké díky, zdravíme Luďky a Luděny, protože i ženy dneska slaví, tak nejen Luďkové. Ale pozor, dnes tu máme také Světový den psů, takže pokud máte doma nějakého toho vašeho bobánka, jako já mám tu moji Elzičku, Elzičko moje milovaná, půjď sem holka moje, hodná je, no jo, no tak co by si se dal dobrého na zub, tak něco uvaříme. Ona se mnou totiž strašně ráda vaří a ještě raději ochutnává, to je pravda, potom mi toho k večeři moc nezbyde, ale zase za ten zážitek a za to, že si dala dobré. Ona miluje hovězí. Přátelé, hovězí vývárek, mrkvička, celé petržel a k tomu nějaká ta těstovinka. No tam mě miluje. No, nicméně obsah to teď je, tak trošku, protože dneska skutečně slaví, tak si to užijte. Já si myslím, že kolega Petr Slíva se tomu i tak trošku bude věnovat v dobrém ránu a věnujeme se tomu samo sebou i na našem Instagramu a Facebooku, tak se tam klidně jukněte, ať už je to Rádio Blaník anebo Rádio Český Blaník. Tyhle ty dvě místa můžete navštívit a potěšit se nějakou tou veselou příhodou, co se týče vašeho psa. Já vám popřeji krásné ráno, za chvíli Péť a Adélka, tak si to s nima užijte.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové léto.
1: Pohodové léto. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Dneska se to stane, přátelé. Poprvé bude na Blaníku Slávek Boura, moderátorská legenda 90. let. Všichni ho známe z Novy, z Vabanku, z Rande a teď bude na Blaníku ve 4. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: typ. Rodinný typ a pokáč na Blaníku chvilku před šestou. A po ní Michal David. Tomáš Kluz a Věra Martinová. A bude se kouzlit s vanastovkami. Miláčku, kde je to kouzlo? Hezky česky na Blaníku i po šesté ve středu 26. srpna. Teď je 5:55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Deník počasí. Rádio
1: Deník. Dobré ráno a hezký celý den vám přeje Renata Anna Pechová. Aktuálně se nám teploty pohybují nejčastěji kolem 15-16 stupňů a dnes budeme mít zpočátku zataženo s přeháňkami nebo deštěm, popolední jasno polojasno a naměříme 19 až 22. Tolik počasí a teď už jsou tu další zprávy.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Sněmovna přerušila projednávání prezidentova veta. V královéhradecké kauze se objevilo 5 milionů. České volejbalistky v Brně zabudovaly.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna dnes bude pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Poslanci večer jednání přerušili. Ke slovu se dostal jen předseda klubu opoziční TOP 09 Jan Jakob.
9: Máme jen dvě možnosti. Buď prezidentovo veto přehlasujeme, zákon vstoupí v platnost se všemi svými riziky, nebo veto nepřehlasujeme a vytvoříme prostor pro lepší zákon.
8: Ani Jakob své vystoupení nedokončil. Vládní tábor prezidentovo veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Očekává se, že se tak stane dnes odpoledne. Opozice je pak připravena předlohu napadnout u ústavního soudu. Policie v kauze správy nemovitostí Hradec Králové zajistila v zahraničí asi 5 milionů. Zhruba 640 milionů korun poslala v polovině června podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky jedna ze zaměstnankyň. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Karlovarský kraj zřejmě zajistí obědy na všech svých středních školách. Podaří se to i přesto, že to na nich není pro zřizovatele povinné. Komplikace přinesla změna financování nepedagogických pracovníků na školách, která se dotkla taky školního stravování. Někde střední školy využijí blízké základní školy, někde uzavřeli smlouvu se soukromými dodavateli. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemůžou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství pomohla Česku 21 body univerzálka Monika Brancuská. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
10: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
11: No tak dobré ráno, pustíme se do toho, láme se nám týden, už tady máme středu, ta středa má datum, jako každý den v týdnu, má datum 26. srpna 2026, takhle krásně se nám to sešlo. Luďkové mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší a zbytek přijde. Za chvíli, teď už Michal Davida, třetí galaxie, dobré ráno.

0: Tomáš Klus a Věra Martinová, Magnetické bouře na Blaníku. To byl duet s českou country legendou.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A hudební svět se dneska ráno probouzí do smutné zprávy. Ve věku 80 let zemřela jedna z největších legend americké country. Dolly Parton, zpěvačka, skladatelka, herečka, taky mimořádně úspěšná podnikatelka, filantropka. Za sebou má kariéru dlouhou téměř 60 let a více než 100 milionů prodaných desek. Napsala kolem 3000 písní a její hity jako Jolene nebo I Will Always Love You zná celý svět. A Dolly Parton přitom nikdy nezapomněla, odkud pocházela. Vyrůstala v chudé rodině v Tennessee jako jedno z 12 dětí a právě příběh z dětství často dostávala do svých písní. A nebyla jenom hudební ikonou, založila třeba projekt Imagination Library, který rozdává dětem knihy a její jméno je spojené taky s obrovským zábavním parkem Dollywood. Takže Dolly Parton odešla v 80 letech, ale její hlas, písničky a především její neuvěřitelný optimismus tady zůstane ještě dlouho. Tak si ji teď připomeneme, abych řekl jednou z nejslavnějších. A já mám hodně rád. Jolene se jmenuje. Odešla Dolly Parton.

0: věku 80 let odešla světová country hvězda Dolly Parton a tohle byla jedna z jejich nejslavnějších písniček, Jolene. Pojďme na počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné středeční ráno, láme se nám týden a jaká ta středa bude, tak to probereme s Tomášem Mejstříkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno i vám, tak momentálně máme na velké části naše území zataženo a hlavně v Čechách se místy objevuje déšť nebo přehánky, zejména v té severní polovině Čech. Aktuální teploty jsou docela příjemné na ráno. Většinou se pohybují mezi 16 a 12 stupni Celsia. Na horách teplota klesla na hodnoty kolem 10 a vítr máme jenom slabý proměnlivý.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Ve středu bude ráno a dopoledne ještě oblačno a zataženo. V jeho západní půlce území bude i polojasno. V té severní půlce území se bude ještě místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, ale během odpoledne a večera se může na jeho západě objevit i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a také částečně i oblačnosti. Maximální teploty pro dnešní den budou od 17 do 22, ale v jižní části území bude 22 až 25 a na horách připovídáme 14, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, místy až mírný, většinou bude foukat od východu a rychlost bude 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
0: Tak jste to slyšeli, to byly informace Českého hydrometeorologického ústavu a na všechno ostatní je tady kouzlo o 12.

0: Marie Rotrová, štěstí ve středečním dobrém ránu na Blaníku. Když se člověk blíží k Liberci, tak ho vidí už z dálky. Kulisa Ještědu patří k Liberci asi stejně jako Hradčany k Praze. A zastupitelé Libereckého kraje teď definitivně rozhodli o tom, že požádají o zapsání Ještědu na seznam světového dědictví UNESCO. A na starosti to má ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.
1: Nabídl jsem svoje služby Libereckému kraji, protože se Ještědem zabývám už nějakých 20 let. Dříve jsem pracoval v Národním památkovém ústavu a připravoval jsem vlastně nominační dokumentaci, ten takzvaný indikativní seznam UNESCO, kde vlastně Ještěd už je dlouhá léta zařazen, a v Severočeském muzeu za tu dobu, co tam jsem, se nám podařilo několik projektů, které se úzce týkaly Ještědu. Byly to opravdu jako krásné výstavy, publikace.
0: Co myslíš, Adel, patří Ještěd do UNESCO nebo ne?
2: No já myslím, že ano.
0: Ano, já si myslím, že taky ano. A taky bychom tam mohli dát Lysou horu a Plechy a Sněžku a Klínovec a ještě, a proč ne? Ne, ještě určitě tam patří, za mě teda určitě. Krátké zprávy už za chvíli, teď je 6 hodin a téměř 20 minut.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel převezme na Pražském hradě pověřovací listiny tří nových velvyslanců v Česku. Své diplomatické mise zahájí velvyslanci Rakouska, Dánska a Nového Zélandu. Turnov součí od ledna 2028 7 mateřských škol v jednu. Důvodem je novela školského zákona, která stanovuje, že nejpozději od roku 2029 musí být minimální počet žáků ve školách nebo školkách 180. Záchranné stanice letos kvůli vedrům přijaly rekordní počet rorísů. K 20. srpnu hlásily stanice přes 2600 ošetřených jedinců, což je o 45% víc než za celý minulý rok. Většina rorísů už odletěla koncem července. Spojené státy registrují první dva letošní případy úmrtí na nákazu spalniček, a to ve státě Pensylvánie. Spalničky se v zemi šíří nebývalým tempem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Ještě zůstaň, Moni, ty ses mi nedávno svěřila, že jsi prý měla rorýse v ruce, je to pravda?
0: Ano, je to asi 3 roky a vezla jsem ho do záchranné stanice. Byl to mládě, nelétalo.
1: Nelétalo, takže nemělo tendenci ti utéct.
0: Bylo na zemi, nechtěl ulítnout, ale oni, když se dostanou na zem, akor mláděta, tak oni i ty staří se nedokážou dostat do vzduchu. To znamená, že máš trošku jakoby povyhodit, ale opatrně. A mají krátké nožičky.
1: Víš, jak to s ním dopadlo teda potom?
0: Psala jsem tam, ale nedozvěděla jsem se to a pak už jsem je nějakým způsobem nechtěla otravovat, protože mají to hodně.
1: Tak to byla Monika zachránkyně.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: A my pokračujeme v dobrém ránu, za 3 minuty bude 7:30 a my se vrátíme k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Teď Mekyš, Bírka a Denisa, dobré ráno.

0: Mekeš Birka a Denisa na Blaníku ve středečním ránu, přesně v 6:30 a to už je čas na ranního hosta. Takhle jsem si před prázdninami popovídal s Pavlem Kožíškem. Ranní host Radia Blaník. No a dneska ráno si budu povídat s kouzelníkem na lince, je totiž Pavel Kožíšek, dobré ráno.
1: Ano, hezký, dobrý den.
0: Nejenom kouzelník, ale taky zakladatel divadla Kouzel a muzea fantastických iluzí, nebo už toho máte víc?
1: Ne, tohleto mě úplně vytěžuje, já zaplať pámu, mám práci, která je zároveň jiným koníčkem, takže mě to strašně baví. Teďkon teda v divadle už začaly nám divadelní prázdniny, takže teď máme trošičku pauzu, máme samozřejmě spoustu letních akcí na různých venkovních festivalech a slavnostech, takže tam se samozřejmě naši diváky budeme těšit. No a pochopitelně stále si venuju Muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici, pokud to můžu posluchačům trošku přiblížit, tak je taková interaktivní, troufám si tvrdit, i trošku zábavná expozice, kdy se třeba proměníte v obra, půlka jednoho těla, půlka těla bude na jedné straně levice, druhá bude na druhé straně levice, projdete se hlavou u stropu. No zkrátka, tam u nás je možné úplně všechno. Máme tam více jak 150 interaktivních zábavných exponátů, kdy si pořídíte vtipná videa a fotky a hlavně je tam spousta optických klamů a hádanek. Všechno to jsou buď originály nebo věrné repliky, většinou z konce 19. století, protože já jsem sběratel právě optických klamů a iluzí. Není to prosím pěkně o kouzlení, s kouzlením to nemá prakticky nic společného, je to o optických iluzích, kde se zkrátka z vás může stát naprosto kdokoliv.
0: No ale kouzlení je přece taky vlastně trošku iluze, není to? Iluze.
1: Ano, tak už staré latinské přísloví, pravý svět chce být klamán, tedy budíš klamán, protože to je právě to nejkrásnější pocit okouzlení a pocit tajemna, co můžeme vlastně prožívat.
0: Jaké kouzlo jste objevil naposledy? Rozšiřujete ještě sbírku kouzel?
1: Určitě, vždycky se samozřejmě snažíme diváky u nás v divadle v Líbeznicích Prahy zase dostat něčím novým, co třeba vidíme někde jinde ve světě, takže samozřejmě se snažíme udržovat trend, aby divák, pokud něco vidí v Las Vegas nebo v asijských státech, kde já jsem třeba 2 roky žil a vystupoval v Japonsku, jsou kouzla velice populární, tak aby to měl šanci vidět i u nás. No a třeba teď aktuálně v muzeu připravujeme nový exponát, během pár dnů se tam můžete u nás proměnit v pekle, takže určitě, pokud si chcete zažít to, jestli jednou skončíte v pekle, tak se to u nás můžete teď na nečisto vyzkoušet.
0: Jsem úplně jistý, že si to chci zažít, ale možná, pokud to nebolí, tak ano.
1: Ne, určitě to nebolí. U nás je to opravdu všechno o zábavě, takže u nás opravdu ničeho bát nemusíte.
0: A když už vás mám, Pavle, na lince, předpokládám, že i kouzelník jí něco, snídáte?
1: No, samozřejmě. A já to tak střídám. Někdy mám chuť na sladkou a někdy se zase ukloním vajíčka, nebo manželka mě překvapí nějakou zase slanou snídaní, takže určitě já jsem z takové té staré školy, že zkrátka snídaně je gorun zkrátka.
0: V Líbeznicích navíc máte dobrou pekárnu, jsem zjistil.
1: Ano, to máte naprostou pravdu, tam se také chodíme pro pečivo, ano.
0: No a ještě jedna poslední otázka, kterou dávám všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
1: No, mě potěšilo, máme nového pejska, Yorkshireského teriéra, protože my jsme pejskařská rodina, no a manželka s ní, je to holčička, s ní chodí na cvičák ke dvou cvičitelkám, no a teďkon byla úplně ze všech nejlepší, takže z toho mám obrovskou radost.
0: Tak je pozdravujte pejska i manželku a ať se vám daří, díky moc, krásný den a naslyšení.
1: Ano, hezký den a všem posluchačům kouzelní poslech, děkuju. Ranní host
0: Rádia Blaník. Kouzelník Pavel Kožíšek byl před prázdninami ranním hostem na telefonu a tohle už je Ara Kain s Alešem Brichtou a Slečna Závist. Jsou 3 minuty po 6:30. Dobré ráno.

0: One way ticket, Rapčan, jednosměrná jízdenka.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak si kupte jízdenku do lesa, pokud toužíte po hubách. Já teď kontroluju mapu pravděpodobnosti výskytu hub. Je to mapa Českého hydrometeorologického ústavu a ta se od včerejška ku podivu dost proměnila. Třeba v Jizerkách a v Krkonoších už s největší pravděpodobností něco najdete, podobně jako na Šumavě nebo v Jeseníkách. Ale jsou tady i místa s velmi vysokou pravděpodobností výskytu hub, třeba i ve středních Čechách a nebo na Karlovarsku. Takže už nám rostou. A jaké bude počasí dneska?
2: Teď po ránu máme ještě oblačno až zataženo. Počítejte hlavně v severní polovině území s přeháňkami a deštěm a odpoledne se to rozdělí. Na jihozápadě se objeví bouřky, ale na tom zbytku území čekáme ubývání srážek a částečně i ubývání oblačnosti. Denní teploty 17 až 22, na jihu bude teplej, tam tady může padnout až 25 stupňů a na horách pak bude okolo 14.
0: No a za chvíli budeme slavit Mezinárodní den. Napovím, za 4 minuty bude 6:45.
3: Kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Schořela mi kulma.
1: To vyřeším.
2: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Hned teď a Krištof na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A hned teď mají svůj den ti, kteří nás vítají, když přijdeme domů jako první. Dneska je totiž Mezinárodní den psů. Proč zrovna dneska?
2: No, protože ten svátek vznikl v roce 2004. Založila ho americká aktivistka a odbornice na zvířata Colleen Page a ona si to na tom vybrala, protože si v tento den v 10 letech adoptovala svého prvního psa z útulku.
0: No a je to taky den, kdy si můžeme připomenout, kolik toho psy pro člověka dělají, pomáhají policistům, záchranářům, asistují lidem se zdravotním postižením, dokáží vyhledávat pohřešované osoby a doma nám potom dávají svou lásku. Máš pejska?
2: Já mám dokonce dva.
0: Ty máš dva pejsky dokonce.
2: Dva
0: jak
2: pejsky.
0: Se jmenujou?
2: Jmenují se Punťa a Miky.
0: Výborně, já jsem měl v životě taky dva pejsky. Jednak jsme měli rodinného pudla, ten se jmenoval Betina. Potom jsem měl Báru, to byl Labrador zase pro změnu. Teď máme dvě kočky pro změnu a pejska mám zatím zakázaného.
2: Od koček.
0: Od koček, ano, víceméně od koček a od manželky. No, když je ten Mezinárodní den pejsků, co kdybyste nám napsali nějaký svůj psí příběh, jak jste vy přišli k tomu svému pejskovi a udělali z toho takový příběh s dobrým koncem. Co, Adel, to je dobrý nápad,
2: já myslím,
0: nápad,
2: že to bude krásné.
0: On je to tvůj nápad hlavně. teď jenom
2: takže ten nejlepší.
0: Poslal dál, takže nejlepší. 603 118 118. To je to číslo, kam posílejte své SMSky a pojďte s námi oslavit dneska Mezinárodní den psů. Teď už Lucka Vondráčková, Vzkaz vlávy na Blaníku.

0: Vzkaz v láhvi a Lucka Vondráčková na Blaníku. Taky pro vás mám vzkaz od Michala Tučného. Snídaní v trávě, teď právě... Celý ho uslyšíte po sedmé, bude i Hanka Zagorová. Koukej člověk, že dřív než ti uteče do mraku. A dáme si i nedvědy. Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít zpočátku zataženo, oblačno, ojedinělé slabé přehánky nebo občasný déšť. Srážky budou popoledni ustávat, později odpoledne ubude i oblačnosti a vykoukne sluníčko. Naměříme 19 až 22 stupňů.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Aktuálně nemáme hlášené žádné vážné dopravní nehody, které by nějak výrazně blokovaly provoz. Ten nám houstne na Pražském okruhu směrem na letiště. Kvůli omezení necháte asi 15 minut od Modletic až k exitu Ořech a může docházet také k blokovému odbavování v tunelech. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou to další zprávy, které připravila Monika.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Umělcům vadí příprava kulturního materiálu do roku 2030. Na D48 se u polomu vznikne odpočívka. Druhým kolem pokračuje tradiční mock-up.
7: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo kultury ukončuje připomínky odborné veřejnosti ke kulturní politice, a to do roku 2030. Někteří zástupci umělecké sféry se ale stěžují, že k tvorbě materiálu nikdo nepřizval. Dokument podle nich také neotevírá zásadní témata, jako je například situace pracovníků na volné noze. Podle ministra kultury Oty Klempíře ale nelze finance garantovat dopředu. Ředitelství silnic a dálnic chce na dálnici D48 u Polomu postavit odpočívku. Vejít by se na ní mělo 175 osobních a nákladních aut, karavanů a autobusů. Součástí areálu bude taky čerpací stanice a restaurace. Projekt si vyžádá víc než 500 miliardovou investici. Stavět by se mohlo po získání všech povolení v roce 2030. Po víc než 200 letech se ve středním Kazachstánu narodil kůň Převalského. Patří mezi velmi ohrožené druhy a bez lidské pomoci by už dávno vyhynul. Na jeho návratu do volné přírody má velkou zásluhu právě Zoo Praha. A víc tomu říká jí mluvčí Filip Mašek.
8: Jeho rodiče jsou hřebec Zoro a Klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří, a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
7: A v příštích týdnech by se tam navíc mohla narodit další hříbata. Zápasy druhého kola MOL Cupu dnes čeká dalších 8 týmů z první fotbalové ligy. Například Liberec se představí v Přepeřích, Artis Brno zavítá do Uherského Brodu a Slovácku se představí ve Velké Býteši. Z vítězství se včera radovali fotbalisté Bohemians 1905 a Zlína. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Svívou.
0: No a středeční ráno na Blaníku pokračuje dál. Máme tady 26. srpen, láme se nám ten poslední předprázdninový týden. Luďkové slaví svůj svátek a potom bych tady měl jedny hudební narozeniny a jedno hudební výročí, a o tom bude řeč už za malou chvíli. Teď si dáme snídani v trávě. Ale pozor, asi je trošku mokrá po ránu. Tady Michal Tučný.

It's my life, Alban Uzoma Nwapa, známý pod pseudonymem Dr. Alban. Nigerijský hudebník a producent, který dlouhodobě žije ve Švédsku a než začal s muzikou, živil se jako zubař. Proto ten doktor. A dneska je mu 69 let. Tak gratulujeme a posíláme pozdrav do Švédska. Dobré ráno, Radio Blaník. A potom tady mám jedno smutnější hudební výročí. Dneska jsou to 4 roky, co odešla Hanka Zagorová, která by letos oslavila 80. Hanka za svůj život naspívala kolem 900 písní, takže kdybychom si chtěli pustit všechny, máme vystaráno na několik dnů. 6. září, v den jejich nedožitých 80, bude mít v Pražském divadle Kalich navíc premiéru Biograf Láska 2 Nový příběh. A tam zazní 25 písniček Hanky Zagorové z těch 900. Mimo jiné i 2 skladby od Aby, které si Hanka kdysi přespívala do svého repertoáru. A k tomu má víc taky velký komplet nahrávek Hanky Zagorové 80 osobně a taky nová biografie s názvem Žít tady a teď. Tak to se stane 6. září. No a dneska 26. srpna má Hanka prostě výročí, protože před 4 lety toho 26. srpna nás opustila. Tak si teď jednu písničku od ní dáme. Tady je Řeka zázraku. Vy jste s Blaníkem 7 minut po 7. hodině.

0: Hanka Zagorová, Řeka zázraků. Dneska jsou to 4 roky, co nás Hanka opustila. Pravidelná účastnice Blanického konopiště i častá návštěvkyně našeho studia. A v listopadu zazní i její písničky také na narozeninovém koncertu v Lucerně, kde ji připomenou třeba Monika Absolonová, Marta Jandová nebo Kateřina Marie Tichá.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Teď pojďme na počasí.
2: Dnes nás čeká den, který bude proměnlivý. Teď začínáme pod oblačnou až zataženou oblohou, ale během dne se bude postupně ta oblačnost rozpouštět. Rozdíl to bude na jihozápadě, tady se během dne můžou objevit bouřky. Nicméně teploty ty budou stále vysoko, 17 až 22, na jihu může být dokonce až 25 a na horách pak počítejte se zhruba 14 stupni Celsia.
0: Nejhorší, co se v rádiu může stát, tak je ticho. Ale teď si ho užijte. Ono se tak jmenuje ta písnička následující. Enjoy the silence. Užijte si ticho. Depeche Mode. Tady jsou na Blaníku 3 minuty před 7:45. Dobré ráno.

0: sebe.
1: Medvědi a máme jen sebe v dobrém ránu na Blaníku. Dneska, jak už jsme říkali, je Mezinárodní den psů. Já tady pro vás mám jednu pozvánku, jestli máte doma psa, který je větší sportovec než vy, anebo naopak gaučáka, kterého na procházku dostáváte skoro násilím, tak dneska máte ideální příležitost toho trošku rozhýbat, protože právě dneska na Mezinárodní den psů se v Praze bude slavit na Vypichu před oborou Hvězda od 13 do 20 hodin. Tam čeká pejskaře program zaměřený hlavně na pohyb a zdraví čtyřnohých parťáků. Vyzkoušet si můžete agility, dog dancing, dog fitness nebo dog puller. Odborníci poradí s výživou a kondicí psa a připravené je taky orientační hodnocení jeho fyzické kondice a zajímavostí je taky bezplatné měření hladiny cukru v krvi u psů. Pokud to chcete se svým pejskem vyzkoušet, tak musí ale předem 12 hodin nejíst. Takže teď mu dejte zrovna stopku, dietku a po 12 hodinách se tam stavte. To byste ještě teoreticky mohli stihnout, protože se končí v 8 večer. No a pokud máte nějaký příběh se svým pejskem, respektive napište nám o tom, jak se ke svému pejskovi vůbec přišli a pošlete nám to na 603 118 118. My se k tomu po 8 hodině vrátíme. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 7.20.

0: Baník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor dejte na Nymburskou v ulici na Valech mezi křižovatkami Studentská a náměstí 5. května. Probíhají tam ode dneška stavební práce a vozovka zůstane zavřená do konce srpna. Provoz nám houstne na Pražském okruhu směrem na letiště. Kvůli omezení necháte asi 15 minut od Modletic až k exitu Ořech. Šťastnou cestu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio Blaník.
3: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad zveřejní přehledy o tom, kdo všechno byl letos přepuštěn k říjnovým obecním a senátním volbám. Podle ministerstva vnitra by k tomu mělo dojít po čtvrté odpoledne. Za obnovu parku Severočeského muzea v Liberci zaplatí liberecký kraj skoro o 11,5 milionu víc. Práce vyjdou na skoro 50 milionů. Společnost SpaceX amerického miliardáře Ilona Muska vybuduje svou dosud největší startovací základnu. Vzniknout by měla v americkém státě Louisiana a investovat do ní hodlá 206 miliard korun. Čeští volejbalisté v přípravném utkání nestačili na Bulharsko. Před zářijovým evropským šampionátem prohráli s tamními domácími vicemistry světa 0-3. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
4: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slíbou.
5: No a nejsem v tom sám, jsem tady i za Adélkou a tak vám přejeme dobré středeční ráno. Už za chvilinku vlastně pojedeme z kopce, pojedeme k dalšímu víkendu, která shodou okolností poslednímu prázdninovému víkendu, ale co se dá dělat, rodiče se možná těší, děti už o něco méně, ale i tak příjemné, pohodové středeční ráno.

0: Adele, nebyla to náhodou ta naše hymna?
1: No, znělo to tak.
0: Já už ji dlouho neslyšel v téhle verzi, já ji většinou slyším od naší blanické kapely na letních koncertech teď. No, no to asi byla ona.
2: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: Tak se podíváme na naší linku. Halo, halo, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Kdo pak je tam?
3: Dobrý den, tady Zuzka.
0: Zuzko, odkud nám voláte?
3: Momentálně ze Žďírce.
0: Tak víte co, v tuto chvíli už pravděpodobně máte CDčko písniček Rádia Blaník.
3: Super.
0: Ale k tomu možná budete mít ještě 10 000 korun. Adel, připomeň pravidla.
1: My vám teď pustíme ukázku, kde bude zpívat jenom jeden z těch interpretů z naší hymny Slunce dál svítí. No a pokud uhodnete, tak těch 10 000 je vašich. A pokud ne, tak se vaše výhra přelévá do dalšího dne.
0: A těch 10 000 je to proto, protože Marie včera neuhodla, jinak by to bylo jenom 5 000. No a když to náhodou nevíde, pošleme vám CDčko písniček z Blaníku. Jo, je to
3: super.
0: Jasné?
3: Mm-hmm.
0: Tak jste připravená? Víte, kdo tak jako zhruba zpívá v té naší hymně? Kteří
3: Ale
0: lidi tam
3: jako
0: jsou?
3: Zhruba, jo.
0: Tak poslouchejte.

0: Tak co?
1: Olga Lounová.
0: Ach jo. Ach jo. Ne. Ach jo. My jsme zase o něco chudší.
1: Ježíš, to je super.
0: Já mám takovou radost.
1: A Ježíš, já větší.
0: 10 000 korun, kde to najdete takhle po ránu? Adelka se nám z toho úplně zakuckala, zadusila, teď jste radosti úplně. No, gratulujeme vám, posíláme
1: Ježíš,
0: 10 000. Ať se vám to hodí, ono se vám to určitě hodí, že jo?
1: 100%.
0: Máte tam nějaký výdaj teď po prázdninový, který je potřeba nějak uhradit a zalátat?
1: Určitě mladší dcera bude maturovat, takže
0: no, šaty je, a to je, a je, a to bude všechno, že jo, a ples, a no, jo, to deset bude málo. Posíláme, zůstaňte nám na lince a mějte
1: děkuju
0: se krásně, moc. Naslyšenou.
1: Vy taky, naschle. Slunce dál svítí. Sluníčkové léto na Mladíku.

0: nás tří.
1: Malování a divoký byl.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: No a jakou barvou se nám dneska obloha nad námi vymaluje, Adel?
3: Teď po ránu začínáme pod šedivou oblohou na naprosté většině území. Objeví se i nějaký déšť nebo přehánky. Na jihozápadě se můžou objevit i bouřky, nicméně jinde se bude během dne postupně vyjasňovat. Teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území může být až 25 a na horách pak okolo 14.
1: Je sice 26. srpna, ale léto zdaleka nekončí a jsou místa, kde je navíc delší než u nás a taky tam teď budete mít klidněji s končícími prázdninami. Co třeba takový Egypt? Teplota nad 30 stupňů, ale s ochlazujícím vánkem od moře, které má příjemných 28 stupňů a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Jedna z nejoblíbenějších destinací pro slunečnou dovolenou po celý rok a třeba Marsa Alam je jedním z míst v Egyptě, kde nemusíte za krásným podmořským světem vyrážet daleko. Korálové útesy najdete často hned u hotelových pláží a při šnorchlování můžete pozorovat pestrobarevné ryby. A máme pro vás tip od Blue Style na 8 dní dovolené u Rudého moře. Na konci srpna hned v několika termínech, kdy si stíháte s předstihem zbalit kufr, a to od pátku do pondělí 31. srpna. Ceny z All Inclusive začínají už na 8 990 korunách za osobu. Za zážitky se můžete vydat do pouště na Jeep Golden Sand, kde vás čeká jízda na čtyřkolkách. Pokud vás Marsa Alam láká, podívejte se na stránky bluestyle.cz, kde najdete nabídku super last minute zájezdů s odletem do 3 dnů.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
6: Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
7: Tahle je od Leka. A hlavně má rovných 7,5 kila.
6: Udělejte si radost a užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
7: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
6: A pak už jen buďte ve střehu.
7: Sluníčkové léto s Blaníkem.
8: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Middle of the road na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Co děláte 11. až 13. září? No možná to zjistíte potom, co vám to teď řeknu. Jestli máte rádi víno, burčák, cymbálovku a atmosféru Jižní Moravy, pak si do kalendáře můžete velkým písmem napsat tenhle ten víkend 11. až 13. září. Je to pátek až neděle, protože v Mikulově se v tomhletom termínu uskuteční letošní pálavské vinobraní. A to je vždycky velké. Mikulov se na 3 dny promění v obrovské vinařské městečko, nebo městečko, město. Ochutnávat se budou vína přímo od vinařů, samozřejmě nebude chybět burčák, k tomu desítky koncertů, cymbálovka nebo cymbálovky, bude jich tam několik, historický program, tradiční příjezd krále Václava IV. Na Mikulovské náměstí a hudební program je letos opravdu pestrý, protože vystoupí třeba Helena Vondráčková, Monkey Business, tam budou Jana Kiršner, Poetika, Horký Žeslíže, Kandráčovci. A pokud vás více než koncerty zajímá víno, můžete se pustit i do národní soutěže vín Mikulovské podoblasti a ochutnat nejlepší vína regionu. A co tam taky bude, tak o tom už Dominik Ryšánek.
3: Dobrý den všem posluchačům Rádia Blaník a samozřejmě i vám do studia. Tak těch novinek v letošním ročníku pálavského vinobraní je opravdu hned několik, ale jednou z nich je například nová řemeslná ulička, která vznikne u Dietrichštejnské hrobky a lidé si zde budou moci vyzkoušet tradiční řemesla a sledovat ukázky práce řemeslníků. Bude to tam po celý víkend, každou hodinu tam budou probíhat nějaké komentované ukázky a my jako pořadatelé se každý rok snažíme ten program obohatit o něco nového, reagujeme tak vždycky na zpětnou vazbu našich návštěvníků. Dále se návštěvníci můžou těšit na mobilní aplikaci, ve které zjistí kompletní program pálavského vinobraní, ten samozřejmě zjistí i z webových stránek, ale prostřednictvím mobilního zařízení jim mohou chodit například notifikace, aby jim žádná část programu neutekla. No a dále například nahradíme část běžných takzvaných tojtojek lepšími keramickými toaletami pro ještě vyšší hygienické pohodlí našich návštěvníků. Takže myslím si, že těch novinek je letos opravdu mnoho.
0: Takže pálavské vinobraní letos 11. až 13. září a pokud dáváte před vínem přednost pivu, tak pro vás je tahle písnička.

0: Jarošovský pivovar a Argema na Blaníku. Chvilku před osmou a po osmém Helena Vondráčková.
1: Ty se ptáš, co já?
0: Skupina Jelen s Hradišťanem. I Jan Sahara Hedle s Bárou Basikovou. Hezky česky, to na Blaníku bude i po osmé, teď je 7.54.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Teď máme ještě místy zataženo, oblačno, občasný déšť nebo přehánky, které budou už během dopoledne ustávat. I mraky se rozplynou a nakonec opět vykoukne sluníčko. Nejvyšší odpolední teploty pak vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů. Teď se vydáme na cesty.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
4: Pozor, dejte na výjezdu z Prahy směrem na Beroun. Proč, ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: Nákladní vozidlo s defektem pneu nepřehlédněte na dálnici D5 na 12. kilometru ve směru do Plzně.
4: Na D10 na 44. kilometru na nájezdu z Mladé Boleslavy směrem na Turnov leží sražená srna, dejte velký pozor. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte hezký den. Teď jsou tu zprávy, které připravila Monika.
10: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
11: Sněmovna by měla brzy řešit zmrazení platů politiků. Tábor opraví svá sportoviště. Policie dohlede na utkání Evropské ligy v Plzni.
2: Blaník.
11: Hezké ráno zprávy, mám Monika Holubová. Koalice už na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny. Po jednání koaliční rady to řekl šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Chce, aby o tom poslanci jednali dřív než o změně financování veřejnoprávních médií. Oba body by se ale podle něj měly dostat na program ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami. V nové scéně Národního divadla v Praze víc azbestu, než se čekalo. I proto se zatím nebourá zvenčí, dokud se azbest šetrně neodstraní. Stavba se zatím podle vedení divadla drží harmonogramu, i když zvenku nejsou nyní stavební práce příliš patrné. Zřejmě od prosince si rekonstrukce vyžádá uzavření náměstí Václava Havla. V Táboře chystají velkou modernizaci sportovišť. Město chce opravit venkovní bazén u plaveckého stadionu a také výrazně proměnit sportovní halu Eden. Jakým způsobem, to už říká mluvčí radnice Luboš Dvořák.
12: U letního bazénu se návštěvníci mohou těšit na úplně novou nerezovou vanu a spoustu nových prvků pro relaxaci a zábavu všech kategorií. Ještě větší proměna ale čeká halu Eden. Chystá se velkorysá přístavba ze tří stran, ve které vznikne doslova gymnastický ráj.
11: Nový prostor nabídne prostor pro stolní tenis, házenou, badminton, tanec a také novou lezeckou stěnu. Policie se chystá na rizikový zápas Plzně s Bělehradem. Na odvetné utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy s Trvenou zvezdou připravuje velké bezpečnostní opatření. Utkání se bude hrát zítra a domácí Viktoria se pokusí dohnat tříbrankovou ztrátu po venkovním duelu v Srbsku. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno, pokud jste se probudili právě teď, probudili jste se do středy s datem 26. srpna a kromě toho, že svátek mají všichni nositelé jména Luděk, tak je to taky Mezinárodní den psů a tomu se budeme věnovat už za malou chvíli. Tak nám pište ty své historky, jak vy jste přišli ke svému pejskovi. Vaše zprávy, respektive příběhy s dobrým koncem. Posílejte je na 600 318 118 a tohle už je Helena Vondráčková. A ty se ptáš, co já? Já 8.

0: Oni si o to vyloženě říkali, aby se jednou potkali na jednom pódiu a posléze i v jednom studiu. Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťána, miluju tě.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: No a já tu následující informaci začnu tímhle zvukem.
3: Když sníte tolika jako Bernardín, strávíte svoji dovolenou tady u mě bezplatně.
4: U vás tady zdarma?
3: Ovšem.
4: Ježiš, to se vám ale prodraží, kamaráde.
3: To nechte na mě. Ovšem, když nesníte tolika jako Bernardín...
4: Tak co?
3: Odpracujete si svoji dovolenou tady u mě jako pokojská a taky bezplatně.
0: Tak tohle bylo zřejmě o tom nejslavnějším Bernardínovi.
4: To, co tady spolu vedeme, jsou bohužel jenom platonické řečičky, protože nemáme toho Bernardína. Víte?
3: Bohoušku.
0: Ale nejenom bohoušci, ale i třeba Alíci a Fifinky a já nevím, kdo všechno ještě má dneska svátek, protože dneska je Mezinárodní den psů a my jsme se vás ptali, jaký je ten váš psí příběh, kde jste přišli k tomu vašemu čtyřnohému kamarádovi?
5: Napsal nám třeba Petr, dobrý den, my jsme si pro pejska dojeli 300 km do útulku a už pátým rokem je Čenda naše radost a štěstí.
0: Ti útulkoví jsou prostě nejlepší, no, já to říkám pořád.
5: Přidám takovou delší historku, my jsme měli krásného německého vlčáka a přišli jsme k němu tak, že jsme bydleli na malé vesnici a objevilo se tam najednou před dveřmi malinké chundlaté štěňátko. Večer dostalo něco k jídlu a misku vody, no a ráno tam pořád bylo. Tak jsme všechny obešli, včetně chatařů, a nikomu nepatřil, tak je náš.
0: Děkujeme za tuhle historku, krásný. Já normálně brečím u toho skoro.
5: Ty jsi chtěl toho pejska,
0: viď? Pejska.
5: Přidám ještě jednu SMSku. Náš Eduard k nám přišel tak, že se naši známí se stěhovali do zahraničí, takže nám ho dali, přirostl k nám a už je to součást naší rodiny.
0: Tak ho pozdravujte a vůbec pozdravujte všechny ty vaše Alíky, ať už se jmenují jakoliv, protože...
1: Správný Alík.
2: Ladí Blaník.
1: Užijte si pohodové léto.
0: Dneska je Mezinárodní den psů, všechno nejlepší a tohle už je Freddie Mercury na Blaníku v 8 hodin na 10 minut.

0: Freddie Mercury a Love Kills. Já jsem hledal nějakou pranostiku k dnešnímu dni, ale vzhledem k tomu, že svatý Luděk zřejmě neexistuje, tak žádná pranostika taky není. Teda až na tohle Luďka.
1: Tady Luděk, ty ze snědý tísně more.
2: Luďku, přísahej, ty vole, že jsi ten koordinátor.
1: Přísahám. A jestli lžeš, tak my tě zbijem.
3: To je celkem přehledný a jasný.
4: Musím zahrát nějakou práci. A dřív než Pavel.
5: Na ze službách nabíraj.
4: Víš co? Oranžový mundur, vole, ten se hodí k tvojí pleti.
0: Tak, to byl svatý Luďan. Luďkům všechno nejlepší a teď už Adélka počasí.
6: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
7: Příjemné ráno, zbudili jsme se do rána, které je oblačné až zatažené. V jeho západní polovině území může být i polojasno, ale během dne se ta situace otočí. Na většině území se bude postupně projasňovat, ale právě na tom jeho západě naopak může přibývat srážek a může přijít i nějaká ta bouřka. Teploty v maximech 17 až 22, na jihu může být až 25, no a na horách okolo 14.
0: A tohle už je Jan Sahra, Hrdla, Bára Basiková, Tisíc men. A vy jste s Blaníkem a za půl minuty bude 8:45. Dobré ráno.

Nevím, byť sám, Eláni, na Blaníku, jestli jste si dneska ráno dali šálek své oblíbené kávy, možná jste udělali něco pro svoje tělo a pánové možná dokonce o něco víc než dámy. Nová finská studie totiž zjistila, že lidé, kteří pijí více kávy, mají méně tělesného a hlavně útrobního tuku a u mužů se navíc objevily příznivější hodnoty cukru a inzulínu v krvi. Vědci sledovali údaje od více než 2000 lidí, takže už to má nějakou vypovídací hodnotu. A zajímavé je, že káva se u mužů spojovala taky s vyšší hladinou celkového testosteronu. Takže se z nás po vypití kávy stávají asi pořádní bejci. Takže pánové, jestli si teď říkáte, že další káva už by byla zbytečná, možná si to nechte ještě projít hlavou, ale pozor, ti sami vědci zdůrazňují, že zatím jde o souvislost, nikoliv o důkaz, že právě káva tyto změny způsobuje. Takže asi zpátky na zem. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8:22.

0: Baník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na výjezdu z Prahy směrem na Beroun. Podrobnosti má Vlaďka z dopravního centra ŘSD.
2: Nákladní vozidlo s defektem pneu nepřehlédněte na dálnici D5 na 12. kilometru ve směru do Plzně.
1: Pozor na Lounsku u Vrbna nad Lesy, kde se srazila 3 osobní auta. Pod dozorem policie projíždíte Kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez neho, tam mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Liberecký kraj požádá o zápis hotelu a vysílače Ještěd na seznam UNESCO. Včera o tom rozhodli krajští zastupitelé. Zároveň také souhlasili s pokračováním přípravy projektu rekonstrukce cenné budovy. Stavba polyfunkčního domu Václav v centru Ostravy za zhruba 500 milionů dosáhla svého nejvyššího bodu. Stavba má být hotová v první polovině roku 2027. Den otevřených dveří na letišti v Chrudimi dá nahlédnout do života výsadkářů. Akce proběhne už tuto sobotu. Jakub Menšík postoupil s Karolínou Muchovou do semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Ve čtvrtfinále naopak dohrála Kateřina Siniaková, která s Britem Patnem prohrála s francouzsko-ukrajinským párem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
6: Pokračujeme dál a řídíme se k pátku. Dneska už je středa s datem 26. srpna a pátek bude důležitý, protože to zase rozbijeme ten náš cirkus. Další letní koncert nás čeká. Kde? To se dozvíte už za malou chvíli.
0: Pohodové české rádio.
7: Tak 28. srpna se na vás těším s Blaníkem v Tišnově.

0: Všechno bude fajn i v pátek v Tišnově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože jak jste slyšeli na začátku téhleté písničky, Janek Ledecký se v Tišnově v pátek bude nacházet. A vůbec se tam bude nacházet celý náš tým, který se stará o letní koncerty Rádia Blaník, protože právě tam proběhne další z letních koncertů. A co vám konkrétně Janek zahraje?
2: No tak já zkusím vytáhnout nějaké věci, které znají na spaměť. To bude nejjednodušší.
0: No takže na ptáky jsme krátky, bude určitě a pěkná a budu všechno, co si budeš přát a tak dále. Ale nebude tam jenom Janek, kdo tam ještě bude?
3: Ještě se můžete těšit na Teresku Maškovou, Vojtu Nedvěda a samozřejmě nesmí chybět naše blanická kapela.
0: Začínáme 5 minut před pátou odpolední a kde?
3: No konkrétně na náměstí Míru a tady, jak už zaznělo, v Tišňově.
0: Vstupné se neplatí, ale navíc vám přivezeme speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která někomu z vás přinese hromadu peněz, jednomu dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ni v pátek stavte do Tišnova.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej

0: Hollywood Hills a Sunrise Avenue na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak se ještě jednou zastavíme u těch čtyřnohých přátel, protože dneska máme Mezinárodní den psů. Ten každoročně připadá na 26. srpna a vy nám posíláte celé ráno své psí příběhy, jak jste ke svému čtyřnohému kamarádovi přišli. Povídej, Adel.
2: Přišla nám jedna SMS-ka z Pardubic, máme dvě fenečky v pořadí ždevátý chlupáč, vždy si bereme týrané pejsky z útulku, naposledy 15.7. a jsou to ty nejlepší parťáci.
0: Děkujeme.
2: Potom nám napsala jiná posluchačka, k mému pejskovi jsem se dostala přes inzerát, potom jsem zjistila, že je z množírny, nicméně celá ta povedená partička byla odsouzená a několik pejsků, včetně mého, bylo zachráněno.
0: Díky.
2: A potom přidám jednu hezkou SMSku. Můj syn se mě neptal a přinesl pejska prostě domů.
0: Jo, my jsme to takhle měli doma taky, že vlastně segra občas přinesla nějakého psa, ten byl různě za gaučem schovaný a tak. Jsme to různě objevovali, že se tam objevil nějaký nový chlupáč, až to skončilo tak, že jsme pořídili vlastně vlastního chlupáče teda potom a pes šel k původnímu majiteli. Pojďme si ještě říct, jaké bude dneska počasí, ať víme teda, jako v jakém počasí budeme venčit.
2: Bude to různorodé, teď po ránu je oblačno až polojasno, nicméně postupně se bude rozjasňovat. Rozdíl to bude na jihozápadě, tady se totiž můžou během dne objevit i přehánky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na jihu bude až 25 a na horách okolo 14 stupňů.
0: Já bych chtěl ještě říct, jak skončil ten příběh mé sestry, která vždycky přinesla nějakého psa, tak teď je z ní profesionální psovod a je vojáčka. Takže zdravíme do Hrádku. A za chvíli mandraže a jiná zvířátka. Motýly.

0: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
0: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na Blaníku.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Tak to byly motýly a mandraže na Blaníku v 8.50.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Před hledáním dnešního tajemného roku a i dneska malá nápověda předem. V tajemném roce jste mohli vidět seriál o téhle ženě.
3: Kdyby tam zaspívala, tak ji vezmou na nahrávání do Prahy.
4: Ona tam přijde o všechno.
0: A více po deváté. Teď ještě Albano a Romina Power na Blaníku.

0: Charazan a Albano a Romina Power v dobrém ránu na Blaníku. V tom dobrém ránu, které je teď u konce, a to proto, aby něco dalšího odstartovalo. V příští hodině budeme společně hledat tajemný rok. Rok, ve kterém jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku. Novinku měli tehdy i Krištof. A taky Miraj. Hezky česky na Blaníku i po deváté v tajemném roce. I s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: mila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno, zataženo, lokálně slabé přehánky, ale srážky budou postupně ustávat, i mraky se rozplynou a nakonec opět vykoukne sluníčko. Naměříme 19 až 22 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Zdržíte se na Pražském okruhu, kde přesně ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: S kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut.
2: Na příjezdu do Rakovníka od Kněževsi se srazil osobní auto s dodávkou, zasahují tam záchranáři. Složky a policie řídí provoz kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Už dnes poznáme adepty pro podzimní volby. Na Plzeňsku ohořely řadové domy. Menších Smuchovou si Nails Open zahrají Offenbach. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Statistici by dnes měli zveřejnit přehledy adeptů pro říjnové volby. Informace by měly být tradiční k dispozici na volebním webu o 4 odpoledne. K minulým komunálním volbám bylo před 4 lety zaregistrováno přes 195 tisíc kandidátů. Třetina z toho byly ženy. Nakonec uspěl tedy v průměru každý třetí z nominovaných. V Bezběrově na severním Plzeňsku schořely 4 rodinné domy. K masivnímu požáru došlo v noci na dnešek a záchranáři ušetřili jednoho zraněného. Hořet začalo v půdním prostoru jednoho z řadových domů a oheň se pak rozšířil na ostatní domy. Hasiči museli evakuovat 7 lidí, škoda za 18 milionů korun. Některé domy neměly ani půdní příčky. Bezpečnost vodáků na českých řekách se dál zlepšuje. Třeba v Českém Krumlově dokončili speciální tubus a víc k němu říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
8: Toto řešení umožňuje splavnost Vltavy i během prací na stavbě nového mostu. Jde totiž o jeden z nejvytíženějších vodáckých úseků v Českém Krumlově. Vodáci tak mohou dál pokračovat po řece směrem do centra bez zdržování a komplikovaného přenášení lodí kolem staveniště.
2: Vybudování nového autobusu vyšlo na zhruba 4 miliony korun. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová jsou v semifinále smíšené čtyřky na US Open. Další utkání se střetnou s ruskou dvojicí Andrej Rublev a Mira Andrejevová. Program začne v New Yorku v 13:00 odpoledne a také následovat bude finále. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
6: na Rádiu Blaník.
9: Tak se do toho pustíme, je tady středeční hledání tajemného roku s písničkami, slovními nápovědami, vašimi tipy a vašimi vzpomínkami a ty nám zase volejte na 800 109 109 anebo pište na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme signál.
1: Hledáme tajemný rok.
2: Našli jste rok vašeho života?
1: Volejte 800 109 109.
3: Pište na 603 118

0: věcné.
1: Arménská zpěvačka Rosalyn, která svou zemi zastupovala v tajemném roce na Eurovision Song Contest právě s touhletou písničkou Snap.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Rosalyn ale není její skutečné jméno, protože v pase má napsáno Rosa Constandian. Tak tohle byla písnička z tajemného roku, stejně jako originál Marka Ztraceného. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Marek Sobcevý u Znojma. Já bych řekl, že to je podle Míra je vedle tebe usínám. Je to rok 2021 a oni zpívají tu písničku Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima.
1: Díky moc. Marku, mějte se krásně, díky za tip. Naslyšenou.
4: Děkuju.
1: Tak tohle písničku si dáme za pár minut, teď pojďme na SMSky.
5: Napsala nám třeba Blanka, ahoj do Blaníčku, dnes hádám rok 2021.
1: Dobře, děkujeme.
5: Věře z Pardubic napověděla ukázka ze seriálu, ta ale typuje rok 2022, což je rok, kdy bylo 46 let.
1: Díky.
5: No a ještě tady mám třetí tip, který bude rozdílný oproti těm předchozím. 2023 totiž typuje Denisa z Hořovic, což je rok, kdy se vdávala a napověděný Marek Ztracený.
1: Díky, díky, tak nám to jde krásně za sebou. 2021, 22, 23, tak jdeme na tu první slovní nápovědu. Pojďme třeba na tuhle ukázku.
6: Iveta Bartošová z Frenštátu pod Radhoštěm.
7: Ty bys tedy chtěla být zpěvačkou.
8: Kdyby tam zaspívala, tak ji vezmou na nahrávání do Prahy.
9: Ona tam přijde o všechno.
1: Na streamovací platformě Voyo se 6. května tajemného roku objevil životopisný seriál o Ivetě Bartošové s prostým názvem Iveta.
10: Pokud jako duo máme uspět, tak při ní musí stát.
11: Ty si myslíš, že bych se bez tebe neprosadil?
12: Představ si, co bychom mohli dokázat, kdybychom byli spolu.
13: Já budu mít miminko.
14: Tohle je prostě kauza, kterou tahle země ještě neviděla.
1: Iveta, životopisný seriál o Ivetě Bartošové, který jste poprvé mohli vidět 6. května tajemného roku, respektive jeho první díl. Ve kterém roce se nacházíme, to už necháváme na vás. Zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 603 118 118. A z tajemného roku je i tahle písnička od Krištofu. Co bude pak se jmenuje?

0: Vedle tebe usínám a Miraj v tajemném roce.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
0: A taky už jsme vzpomínali na seriál Iveta o Ivetě Bartošové, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Gotvaldová, dobrý den.
0: Povídejte, jaký máte tip?
2: Rok 2022.
0: A proč si to myslíte?
2: No, protože jsem to viděla.
0: Viděla jste Ivetu? Seriál.
2: Ano, ano.
0: A co jste ještě dělala v tom roce, kdyby to byl on?
2: V roce 2022 se mi narodil vnouček.
0: No vidíte, důležitý.
2: Takže další takový rodinný hezký věci.
0: Takže teď jsou mu 4, chodí do školky?
2: Ano.
0: Tak ať se mu tam líbí a vám krásný den, naslyšenou.
2: Mockrát děkuji,
0: nashledanou. A jdeme na SMSky.
3: Dobrý den, Blaníčku, myslím si, že je to rok 2022 a to se vdávala moje dcera Eva.
0: Děkujeme, gratulujeme zpětně.
3: Přidám další čárku k roku 2023, ten už tady taky byl a typuje nám ho Andrea z Brna.
0: Díky, Andreo.
3: A čárku k roku 2022 přidá třeba i Vašek ze Šumperka.
0: Díky, Vašku, zdravíme do Šumperka. Co vy? Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník. Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla i hned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz
8: 30 let tančícího domu.
9: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
8: O víkendu 29. a 30. srpna se

0: Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
1: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
0: Více informací na stránkách www.td30.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
8: Prosím vás, autobus do Mělníka?
9: Počkejte, podívám se. Za 4 minuty. Tamhle.
10: Některé cesty stačí najít. Pytlítačka vám najde tu vaši. Pytlítačka. Aplikace, která spojuje.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.

0: Ozzy DeVos a Harry Styles v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jako vždycky touhle dobou se ještě vrátím k českým písničkám, které už zazněly v tom dnešním tajemném roce, protože z roku, po kterém pátráme, je i originál Marka Ztraceného, nebo taky Co bude pak od skupiny Krištof, případně Vedle tebe usínám od Miraj. A z tajemného roku je taky Iveta, seriál o Ivetě Bartošové, který jste poprvé mohli vidět na jaře tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Petře, tady Jiří a Jarmilka, zdravíme.
0: My vás
3: rádio
0: taky.
3: Rádio kompletně a tipujeme rok 22 podle Ivety.
0: Podle Ivety, a co jste dělali vy v roce 22?
3: O.
4: Byli jsme na nádherný dovolení na Slovensku.
0: A kde?
4: Ještě, je to kousek od Těrchoví, takže vlastně Malá Fatra.
0: Jo, no tam je krásně, tam je krásně. Díky moc za vzpomínku.
4: Ano.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A vy nejenom, že voláte, ale i píšete, píšete SMSky a v nich se píše?
5: Tak třeba Tomáš nám napsal, podle Miraje typuji rok 2021, to jsem se přestěhoval zpět na vesnici a už bych neměnil.
0: Děkujeme.
5: Přidáme další čárku k roku 21, ten nám poslala Hanka, byl to pro mě rok plný změn, stěhování, nová práce, kde jsem poznala skvělého muže, dnes už manžela a zdraví, sociálně terapeutickou dílnu ve Světlé.
0: No to my taky a gratulujeme k tomu manželství.
5: A přidám ještě jednu čárku k roku 2022 a tu nám poslala Lenka.
0: Děkujeme, Lenko, a jdeme k další slovní nápovědě. 14. dubna tajemného roku jste mohli vidět film, ze kterého je tahle ukázka.
6: Dášo, udělej mi kávičku, prosím tě.
7: Teď, když jde liga do finále, bude potřeba trochu víc jednat.
6: O čem?
7: O výsledcích. O rozhodčích.
0: No, Jakub Štáfek jako Julius Slavický, tentokrát ale ne v seriálu, ale ve filmu s tvrdým I.
8: Musím teď jasně, že vyšel do Slavie, to je atlet. On lítá po říši jak Gripen, čověče. Tvrdolíne, ty vole, neblbni.
9: Takže ještě jednou. Vlevo plyn, pravo brzda, jedem.
10: Není to obráceně.
9: No vidíš, že to umíš.
0: Vyšehrad film jste poprvé mohli vidět v tajemném roce. Ještě jednu ukázku. Se líbí třeba tahle.
11: Já mluvím o hraní fotbalu.
9: Nebudu hrát fotbal prostě. Pověsil jsem kopačky na hřebík.
6: Když nám přišel, tak byl samý holky, samý kalení.
0: A tahle je taky dobrá.
12: Čau, jsem tvůj syn.
11: Tak už mu řekni, že to není pravda, ne?
13: Před 9 lety jsme spolu spali.
11: Kolik tě?
12: 8.
11: To nesedí, jo.
0: Vyšehrad film má premiéru v tajemném roce a teď je to na vás. Zavolejte na 800 109 109 a napište na 603 118 118 a zkuste si tipnout. Právě vy.

0: Britský zpěvák George Ezra, Green Green Grass.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A také Iveta, seriál o Ivetě Bartošové, anebo Vyšehrad film s tvrdým I. Obojí jste poprvé mohli vidět v Tajemném roce, to byly nápovědy, které dnes zazněly vedle písniček, které si hrajeme. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Kvita. Já myslím, že to je rok 2021 podle seriálu Iveta.
0: A co jste dělala vy v tom roce?
3: Já v tom roce jsem si poprvé pořídila pejska i rokšírka.
0: Yeah.
3: Ale bohužel už máme za dvojím mostem, ale jsme si koupili ještě nějaká a osmí, takže super.
0: Tak jim popřejte všechno nejlepší, dneska je Mezinárodní den psů.
3: Jo, děkuji, děkuji.
0: To vidíte.
3: Yeah.
0: A šťastnou cestou, protože slyším, že někam jedete.
3: Ano, ano, právě za nima.
0: Mějte se krásně, naschledanou. Přihoď prosím SMSky Adel.
4: Přišla nám jedna krásná, i když anonymní, zdravíme z Elenite v Bulharsku, kde vás stále posloucháme a odhadujeme rok 2022.
0: Děkujeme, pozdravujte tam, to je super.
4: Stejný rok nám tady tipují posluchači i na našem Facebooku, kde rovněž můžete tipovat, tipuje ho třeba Mirka, ale je tady i tip na rok 2021 od Aleny.
0: Děkujeme, děkujeme. No, pojďme teda na tu poslední slovní nápovědu, na tajemný rok, konkrétně teda na 3. září tajemného roku, neradi vzpomínají v Havířově.
5: Ve fakultní nemocnici v Ostravě zůstávají jedna žena a jedno dítě, kteří se zranili při sobotní havárii kolotoče v Havířově. Ostatní už lékaři během dopoledne propustili. Doma jsou i poslední z těch, které ošetřila nemocnice přímo v místě neštěstí.
0: Celkem se tam tehdy zranilo 17 lidí. Taky to je připomínka tajemného roku a vy ještě chvilinku můžete volat a psát.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
13: Stavebniny Dech přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dech zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dech zdarma. Více na Dech.cz.
14: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
15: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
20: Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
19: Byla. To dobré začíná u nás.
21: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Meky Žbirka, David Žbirka, nejsi sám, písnička z tajemného roku. V roce, kdy tahle ta písnička vyšla, tak Meky už nebyl mezi námi, ale jeho syn David právě domíchal tuhle tu písničku, kterou ještě Meky stačil natočit.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale zajímá nás samozřejmě rok, ve kterém ta písnička vyšla. A tohle jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo, tady Rádio Blaník, Petr Slíva a Tajemný rok. Kdo je tam?
3: Ivan Šulc, dobrý den, přeju.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: 22, rok 22.
0: A proč zrovna 22?
3: Tak protože se mi to líbí takhle.
0: Protože se vám to takhle líbí. A zažil jste něco zvláštního takhle před 4 lety?
3: Před 4 lety? Asi nevím.
0: Tak to nevadí, ale i tak děkuju za tip. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, díky.
0: A já dělám čárku 22, pojďme na SMSky.
4: Z Prostějova nám napsala Iva, ta typuje rok 2022 podle písniček a napsala, to se nám narodila naše vnučka, která včera zrovna slavila své 4. narozeniny. Babí posílá pusu.
0: Jo, my taky, gratulujeme.
4: Přidám další čárku k roku 2022, tady někomu napověděl Vyšehrad, no a ten napověděl i Péťovi ze Šumperka, ale ten typuje rok 2021.
0: Tak 21, dělám čárku, tak si to zhrneme. Film, teda seriál o Ivetě Bartošové s názvem Iveta má premiéru v tajemném roce, stejně jako Vyšehrad film, ten první. A taky jsme si připomněli havárii kolotoče v Havířově. A pokud jste typovali rok
5: 2022,
0: tak ten je správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A my se pro tuto chvíli s Adelkou loučíme, těšíme se na vás zítra ráno po 6. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď ještě jedna připomínka toho roku 2022. Lucka Bílá, Honza Bendik a jednu malou chvíli. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj.

0: Lucie Bílá, Honza Bendík a jednu malou chvíli na Blaníku. A temný rok je za námi, přátelé. Budeme si dál hrát hlavně hezky česky. Zahraje a zaspívá Michal David. Taky divoký byl. Je to jako síť. I Tomáš Klus.
1: Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid?
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hlavně hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, taky zprávy a za 6,5 minuty už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno až polojasno, lokálně ještě doznívající přehánky a nejvyšší odpolední teploty pak vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Za volantem.
3: Kvůli dopravnímu omezení houstne provoz na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ŘSD.
5: Sklonu z důvodu velmi silného provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut.
3: Kolona je také v Praze v Karlovarské ulici u křižovatky se Slánskou, kde se srazila dvě auta. I tady si postojíte. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
7: Sněmovna už znovu projednává prezidentovo veto. Farmáři letos přijdou až o 20 miliard korun. V Brně začaly práce na průzkumné štole.
3: Rádio Blaník. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci se vrátili ke sporné vládní novele k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Vládní koalice veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice pak hodlá novelu napadnout u ústavního soudu. Čeští zemědělci letos počítají s výraznými ztrátami. Sklizeň má být nejhorší za posledních 15 let a farmáři můžou na tržbách přijít až o 20 miliard, co zatím stojí výmluvčí agrární komory Barbora Pánková.
8: Na výsledcích se výrazně podepsalo počasí, tedy především velmi suché jaro a následné vlny veder, ale také jarní mrazy a místy krupobytí nebo přívalové deště. Celková produkce základních obilovin letos meziročně klesne přibližně o 17,5% na 6,3 milionů tun.
3: U řepky pak bude pokles ještě výraznější. V Brně začaly trhací práce na ražbě průzkumné štoly Vinohradského tunelu. Povede pod brněnskou městskou částí Vinohrady a v roce 2030 se stane součástí velkého městského okruhu, který silničáři v moravské metropoli za 11 miliard budují. Aktuálně už je z 991 metru vyraženo 600 metrů. Chodci se po ročních opravách vrátili na lávku v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku. Slavnostní otevření lávky, které bylo původně v plánu v červenci, se podle vedení města posouvá na září anebo říjen. Na neomezený průjezd si ještě několik dní počkají cyklisté i vodáci. Je potřeba ještě dokončit třeba terénní úpravy v okolí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 3 minutky zbývají do 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a tato hodina bude plná cestování. My se vydáme s krajánkem do pražské zoo, takhle výjimečně při středě, a potom se podíváme také na kontrolu solární elektrárny s Lukášem Valentou. Tak si na to počkejte, bude to zajímavé. Teď je tady Michal David, muž, se kterým jsme oslavili narozeniny na konopišti, ty 27. i 25. teda, ale teď nejblíž jsme slavili 27. největší z nálezů a ztrát. Krásné dopoledne z Blaníkem.

0: Posloucháte Rádio Blaník, hrajeme vám hezky česky, ale trocha francouzštiny ještě nikdy nikoho nezabila. Tak a teď se vydáme na cesty.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Si možná říkáte, teď je středa, Ježíšmarja, krajánci přece jezdí v úterý a ve čtvrtek. Ano, ale Martin Císař vyrazil včera večer za kulturou do pražské zoo, představte si to. Tak pojďme se spojit. Martí, ahoj.
2: Hezký dobrý den tobě, Pepo, a všem našim posluchačům. Poslouchej dobře. To je koncert, co?
0: Jo.
2: Jsem v pražské zoologické zahradě a když jsem u toho ptactva, tak vedle mě je herec Antonín Holub. Toníku, hezký den.
3: Vám taky děkuju.
2: Tady v pražské zoologické zahradě u pavilonu Bororo máte pódium a hrajete tady divadlo. Je potřeba dodat, že aktuálně je to představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní. O čem tohle představení vlastně je?
3: Je to hra nebo román od Geralda Darrella a hrajeme to ve Vršovickém divadle Mana původně a je to o rodině a dalších zvířatech. Je to o tom, že se máme rádi a máme rádi zvířata a máme rádi všechny a hlavně o rodině.
2: Čím je tohle prostředí pro vás specifické proti klasickému divadlu?
3: Je to krásný, protože hrajeme po zavírací době v Zoo Praha a doprovází nás tady veškeré zvuky zvířat a různých tvorů.
2: Koho byste pozval? Komu by se mohlo líbit?
3: Myslím, že by se mohlo líbit úplně všem. Je to určitě i pro děti, ale nejen pro děti, ale i dospělé a jejich rodiče.
2: Teď ještě důležitá otázka. Dokdy budete hrát tohle představení tady v pražské zoologické?
3: Do konce týdne do neděle. Hrajeme celý týden, tady budeme, tak se na vás těšíme.
2: Vy jste mi naznačil tak trochu, Toníku, že tohle místo přímo milujete. Milujete zvířata?
3: Ano, je to taky tím, odmala mám rád zvířata a tady je to boží, protože se spojilo příjemné s užitečným, že 200 korun z každé zakoupené vstupenky jde přímo zoo, takže je to na dobrou věc.
2: Co dodat? Přijďte se podívat a zažít to na vlastní kůži. Tohle představení stojí za to.
3: Přesně tak, líbych to neřekl.
2: Tak to je ode mě všechno z pražské zoologické zahrady. Cože, Elzo? Já jsem na něco zapomněl. Nevím na co. 7:30 večer, divadlo Mana, představení v pražské zoologické zahradě a název představení je Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Tak na co jsem zapomněl? Jo, já už vím. Tak to si ti omlouvám a všem pejskům, že dnes máme také Mezinárodní den psů, tak na ně rozhodně nezapomeňte. Já na Elzu nezapomenu.
4: Vej ty moje mala, pojď sem ty můj mazlíku.
0: Martine, ty jsi prostě bůh. Děkujeme moc krát.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Pan Blaník, Martin Císař, nás pozval do zoo. Přátelé, vydejte se tam, pokud jen trošku můžete. Divadlo Mana tam hraje právě v Bororu, v tom bývalém Sloninci, a stojí to za to. A tohle je Tomík, Tomáš Klus, Pánu Bohu do oken. Krásné dopoledne s Blaníkem.

Slyšíte ten potlesk? 10,000 Maniacs a Because Tonight. Tuhle písničku napsal Boss, tedy Bruce Springsteen, pro Patti Smith. Ale hrají oba, jak Patti, tak Bruce. Bruce tady loni hrál 15. června konkrétně v Letňanech v Praze a Because Tonight musela samozřejmě zaznít. Ještě bych chtěl připomenout, že Patti Smith letos oslaví 80. narozeniny, konkrétně 30. 12., tedy 30. prosince. Předposlední

poslední letošní den. Tak to se těšíme, protože Because the Night v této podobě, v té její, samozřejmě na Blaníku 30.12. musí zaznít. Za chvilku No Name a taky Xindl X a dovolená.

0: Single X a dovolená na Blaníku. Prázdniny se chýlí ke konci, ale dovolená tu klidně můžete podniknout v září, v říjnu. Ostatně někdo jezdí i na Vánoce, to vůbec nevadí. Přátelé, my pořád ještě hrajeme, a to právě do konce prázdnin. Do 31. se můžete přihlásit na našem webu radioblaník.cz do velké hry o kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care za 10 000 korun a k tomu ještě můžete dostat 3 000 korun na ruku. Navíc ta solární elektrárna nemusí být vůbec vaše. Vy můžete schrábnout jenom ty 3 000 a celou tu úžasnou profesionální kontrolu za 10 000 věnovat někomu jinému, třeba příbuznému, sousedovi, kamarádovi, prostě někomu, kdo tu fotovoltaiku doma má. No a ten, kdo jezdí za našimi výherci, to je Lukáš Valenta, náš kolega, náš kontrolor, a tentokrát vyrazil, mám dojem, na východ Čech. Luky?
1: I dnes jsme vyrazili za vámi, tentokrát do Pardubic za paní Ilonou.
2: Dnešní servisní prohlídkou jsem velice spokojená. Díky tomu, že tu fotovoltaiku už mám 3 roky a bohužel moje firma, která to instalovala, již zanikla, tak jsem velice ráda, že jsem na trhu našla Solar Energy Service and Care.
1: A ze Solar Energy Service and Care hovoří Tomáš Huzl.
3: To se skutečně dělo, ten boom, tady vzniklo nových 500 firm, které ve většině případech už dneska zkrachovaly a nejsou. A opravdu ty lidi okradli o peníze. Takže se nedivím, že určitá nedůvěra je. Sem jdou opravdu odborníci, kteří jsou pojištěni. My jako firma jsme pojištěná, ty kluci jsou pojištěni. To znamená, kdyby se cokoliv vznikla nějaká závada, což se může stát, nevím, jde prošlápnou střechu, tak to celé je garantovaný.
1: I tady dopadlo všechno v pořádku. Takže pokud i vy chcete zkontrolovat vaši fotovoltaiku, přihlaste se na našem webu na radioblaník.cz.
0: Přesně tak, Lukáši, moc krát děkujeme. No a pokud se na vás usměje štěstí, tak za vámi přijede právě tenhle sympatiák Lukáš Valenta, zkontroluje to s těmi odborníky samozřejmě a ještě vám vyplatí ty 3 000. Tak se podívejte, radioblaník.cz. A my si dál budeme hrát za chvilku Činaským, Láska a data.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland. Go!

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: hezky česky. Hrajeme na Blaníku a budeme ještě rýmovat. Tým, čo s tým. I když to byla teda slovensky, no ale my si dál budeme hrát, jak jste zvyklí, hezky česky. Škvora, síla starých vín. Že věci některý jsou neměný. Zaspívají Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Je těžké bránit si tak, jaké jsou, jenomže jinak to nejde. I paní Marta Kubišová. My máme na Blaníku rádi české písničky, také hrajeme už 27 let a nic se na tom nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut přesně bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty se nám dnes vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů a k tomu čekejte oblačnou až zataženou oblohu. Přechodně vykoukne také sluníčko a místy může i slabě zapršet.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
2: V Praze na jižní spojce směrem na Černý most na nájezdu ze Spořilovské se v odbočovacím pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Postojíte si v koloně. Se zdržením počítejte i na pražském okruhu, jak zjistila Vlaďka z dopravního centra ŘSD.
4: Sklonu z důvodu velmi silného provozu a dopravního omezení počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které bude teplo pojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut.
5: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: V Náměšti opět vzlety armádní vrtulníky. Kadmiové kaly zatím ze Šumperska nezmizí. V Plzeňském kraji chystají zimní olympiádu dětí a mládeže. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Už pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na náměstské základně. Likvidace kadmiových kalů u Vykantic na Šumpersku má už roční zpoždění. Odvoz 1250 tun nebezpečných látek zkomplikovaly nežádoucí pevné příměsi. Firma proto krátce po loňském zahájení transportu prvních kontejnerů zpracování kalů přerušila a začala hledat jiný způsob zneškodnění. Vedení obce se obává ekologické havárie. Do zimní olympiády dětí a mládeže zbývá půl roku. Konat se bude v Plzeňském kraji, který už teď připravuje jednotlivá sportoviště. O nich nám víc řekla mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
7: Alpské disciplíny snowboarding a skikross, ty se budou konat přímo v areálu Ski a Bike Špičák. V běžeckých soutěžích se mladí sportovci představí v lyžařském areálu Nýrsko a biatlonové závody, ty proběhnou přímo v centru Hohenzollern na německé straně Železnorucka.
6: V další olympijská města se promění Klatovy, Sušice a Domažlice, kde proběhnou soutěže v ledním hokeji, krasobruslení i šachu. České mládežnické výběry neodjedou na evropský šampionát v americkém fotbalu, a to kvůli účasti Ruska. Předseda české asociace amerického fotbalu uvedl, že Mezinárodní federace IFAF o navrácení ruských týmů do soutěží ostatní členské země předem neinformovala. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
1: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Za minutku bude 11. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, takže hezky česky. A taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil, jak jinak, další zlaté české ručičky. Takže uslyšíme další příběh o tom, jak někdo něco umí a opravdu mu to jde. No a taky v této hodině budeme vzpomínat, protože dneska je to přesně 5 let, co nás opustila Hana Zagorová. Škvor, síla starých vín, jdeme na ní.

0: Pepa Wagner na vlnách Rádia Blaník a teď už přichází Petr Slíva, nejenom skvělý moderátor, maratonec, ale taky fotograf, takže dnešní zlaté české ručičky jsou mu velice blízké. Jdeme na to.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Martinem Gregorem. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím.
3: Vy se vlastně celý jméno jmenujete Martin Macák Gregor, je to tak?
4: Je to tak, ano. Je pravda, že v poslední době tam to přízvisko Macák používám docela často, protože jsem zjistil, že v České republice je více Martinů Gregorů, tak aby došlo k nějakému jasnému odlišení, tak používám tady tohle z toho Macáka, což je vlastně přezdívka z dětství, která mě tak nějak provází celým životem.
3: A v Čerčanech, kde bydlíte, jste jediný Macák, je to tak?
4: Ano, tam jsem jediný.
3: Výborně.
4: Já doufám.
3: Budeme si povídat o tom, co děláte samozřejmě, o tom jsou zlaté české ručičky. Vy se totiž věnujete fotografii, vy se věnujete videu, produkci a postprodukci. Říkám to dobře všechno?
4: Ano, zatím dobře.
3: Jak jste se k tomu dostal?
4: To je velmi dobrá otázka. Na střední škole, kde jsem začal studovat, což byla střední škola reklamní tvorby, tak jsem přičuchnul tady k těmhle oborům, ocení ke grafice, k nějakému audiovizuálnímu obsahu a to se mě drží.
3: A živí vás to?
4: Živí, ano, je to tak.
3: Jaké fotografii se věnujete?
4: Já, když jsem začínal s focením, tak jsem fotil různý hmyz a houby a takovýhle věci, které se nehýbaly především. A teďka v poslední době tak se čím dál tím více věnuju focení lidí. Aha. A musím říct, že je to směr, kterému jsem se hodně dlouho vyhýbal, právě z toho důvodu, že objekty focení, když se fotí lidi, tak se lidi hejbou. A moc se mi do toho nechtělo, upřímně, ale v poslední době tak v tom nacházím čím dál tím větší zalíbení. A to hlavně z hlediska nějaké komunikace s těmi lidmi, to, že se na sebe navážeme, to, že zjistím, jaký ty lidi doopravdy jsou, protože před tím foťákem ty lidi se dokážou docela slušně někdy odhalit a musím říct, že tohle ta stránka toho focení mě baví strašně moc.
3: A jde o reklamní fotku anebo o portréty?
4: Takhle, reklamní fotografii nebo nějaký produktový fotografii se věnuju profesně, ale když beru nějaký tvoje hobby, focení nebo takhle a fotím lidi, tak je to zejména focení rodin, takové ty, dejme tomu, tradiční rodinné fotky, které se lidi potom dají na zeď. A nebo taky poslední dobou, což je teda více profesní záležitost, fotím podnikatelé, lidi ve firmách a nějaké drobné živnostníky. A tam si myslím, že to je úplně nejzajímavější, protože s těma lidma navážete nějaký téma, proberete toho spoustu, u toho uděláte nějaký fotky a myslím si, že většinou je ten výsledek hodně zajímavý.
3: Prostě někdo si vás takhle pozve?
4: Přesně tak.
3: A vy mu potom dáte sérii fotek?
4: Ano, jednodušeně ano.
3: Martine, kdyby si vás chtěl někdo takhle pozvat do firmy, anebo naopak by se třeba nějaká rodinka chtěla objednat na focení, tak co má pro to udělat?
4: No, úplně nejjednodušší asi je vyhledat na mě kontakt, ideálně na mé webové stránky, které jsou mmgfoto.cz, což je Martin Macák Gregor Foto, a nebo se podívat na Facebook, případně na Instagram.
3: Tak Martine, já vám popřeju hodně štěstí, ať se vám teda daří v tom, co děláte.
4: Děkuji.
3: Zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Určitě, děkuji moc, mějte se a zdravím všechny posluchače.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase se to povedlo a teď míříme na Slovensko. To jsou Eláně a Kočka. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: vyhodila.
1: David Stypka, Eva Farná, dobré ráno, milá, na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tak mi včera přišla taková SMSka, která se jmenuje Policie České republiky a píše se v ní: evidujeme neuhrazenou pokutu za rychlost, pokud to nebudete řešit, hrozí vám strhnutí až 4 trestných bodů, přihlaste se prosím pro více informací na tento odkaz. A tam je celní zpráva /gov.cz/casa. Tak jsem to googloval a zjistil jsem, že Policie České republiky žádné SMSky nikdy nikomu neposílá a je to podvod a za žádných okolností nesmíte rozkliknout ten odkaz. Přátelé, když vám přijde SMSka od policie, tak je to podvodník. Vždycky. Jo, pozor na to, teď jsem mluvil tady v redakci se 4 lidmi a všem ta SMSka během těchto dní přišla. Všichni jsme ji naštěstí smazali. Tak pozor na to, policie nepíše SMSky. No a za chvilku nám zahrají Police. To je pěkná náhoda.

0: Ty chvíle už jsou ty tam, bylo to těžké přijmout, ale jinak to prostě nešlo. Dneska jsou to přesně 4 roky, co nás opustila. Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů. Paní Hana Zagorová, Hanička písnička. Nikdo na Blaník nepatří tak jako ona. Možná ještě Jakub Smolík, ale Hanka, to je prostě srdcovka. Strávili jsme s ní ne pár dnů, ale strašnou spoustu let. Víte, kolikrát byla na Konopišti? Já jsem si to teď vypsal. Představte si to. Ona byla na Konopišti celkem 8krát. Na tom prvním 2002, potom 2003, 2009, 12, 13, 15, 16, 17. A měla být i v roce 2022. Ale bohužel museli jsme to odpískat ze zdravotních důvodů a potom toho 26. srpna přišla ta smutná zpráva. Už jsou to 4 roky. Ale Hančin odkaz žije dál, jsme tomu strašně rádi a teď bude jedna velká premiéra. Na mé předměstí. Biograf Láska, to je muzikál, který se hraje v divadle Kalich v Praze a teď dostane svůj druhý díl. A budou tam i písničky Marka Ztraceného, on si toho strašně váží.
1: Tak je to velká věc, samozřejmě už jenom to, že se ke mně dostalo, že Hanka si přála tyhle dvě písničky mít už v tom prvním, kde se to nestihlo, tak si přála, aby to bylo pokračování, tak mě hrozně potěšilo, protože jsem je psal, tak si pamatuju to období, kdy mi volala, jaký to bylo, jak na to reagovala a tak dále, takže pro mě to je premiéra veliká, protože já nejsem úplně muzikálový, ale měl jsem stejně plán jednou začít, takže kde jinde začít, než tam, kde zazní vaše dvě písničky.
0: Přesně tak, Marku. Přátelé, tak už se nám to blíží, ta premiéra Biografu Láska 2 v divadle Kalich a my vám ty lístky na tenhle muzikál budeme rozdávat. Teď máme před sebou víkend 29.30. Ten strávíme s Petrem Novákem, jo, s jeho nedožitými 81. narozeninami, protože se chystá velký koncert, tak pro vás budeme mít vstupenky, ale ten další víkend, ten první záříový, ten věnujeme právě Haně Zagorové a oslavíme tím její nedožité 80. A zároveň budeme nejenom hrát její nejkrásnější písničky, ale budeme rozdávat i vstupenky právě na tu dvojku Biografu Láska. Připomínám, dneska jsou to 4 roky a Hanka byla prostě skvělá. Za chvilku Meatloaf, tedy Sekaná, I Will Do Anything For Love na Blaníku.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: To je dáma, paní Marta Kubišová a Depeše na Blaníku. A my si budeme dál hrát, ovšem s takovou jednou malou změnou. Víte, nás teďka čeká česká hodinka, takže pouze české písničky, třeba Miraj. Jako když tenkrát venku jsem Petrky začali hrát. I polojaponec může zpívat česky. Česky může zpívat i Slovák, absolutní Slovák, Richard Miller. No, štěstí je krásná. Pak dorazí taková partička z pražských Vinohrad a budou zpívat o tom, jak si jeden z vás dal svůj sraz. Ivo Hnouti už patří na Blaník, ano, česká hodinka před námi, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a malý kousíček už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Počasí.
2: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou výjimečně objevit i mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Na Praze východ na průjezdu Brandýsem nad Labem směrem do Staré Boleslavy v Pražské ulici na křižovatce s Rýgrovou došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Na dálnici D8 na 8,5 kilometru směrem z Lovosic na Prahu stojí porouchaná dodávka, projíždějte opatrně. A na Pražském okruhu na 3. kilometru u sjezdu na Jesenici směrem na letiště stojí porouchané nákladní auto, počítejte tam se silným provozem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Návrat do školy rodičům provětrá peněženky. Česko je opět zemí bez ptačí chřipky. Meteorologové zapsali další rekordy. Rádio Blaník. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Začátek nového školního roku se kvapem blíží a na návrat dětí do škol se připravují i peněženky rodičů. Domácnosti čekají výdaje spojené s návratem do lavic 2 až 6 tisíc korun. Z běžné výplaty dokáže tyto náklady pokrýt 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si kvůli tomu odkládají peníze předem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit. Umístění nové pražské supernemocnice zaskočilo opozici. Od minulého týdne je jasné, že vláda ji chce mít na Vinohradech. O lokalitě přitom měla rozhodnout studie. Místopředseda ODS a kandidát na pražského primátora Tomáš Portík by nemocnici radši viděl v Letňanech.
10: Protože tam je dostupná, je v blízkosti okruh a je tam metro. To na Praze 2 není. Praha novou nemocnici akutně potřebuje. Bulovka už nestačí a nová supernemocnice by měla fungovat non-stop z hlediska záchranné služby, měla by zkrátit zákroky, využívat AI diagnostiku.
9: O tom, kde bude nový špitál stát, by vláda měla rozhodnout do Vánoc. Česko je opět mezinárodně uznanou zemí bez výskytu ptačí chřipky. Oznámení zveřejnila Světová organizace pro zdraví zvířat. Letos veterináři v komerčních chovech drůbeže potvrdili 9 ohnisek nákazy. Poslední bylo 25. března v Opolánkách na Nymbursku. Od té doby žádné další ohnisko nepřibylo. Republiku včera rozdělilo počasí. Zatímco v nejteplejších oblastech rtuť vyšplhala nad 26, na severovýchodě Česka, kde bylo deštivo, teploty nepřekonaly ani 13 stupňů. Počasí tak přineslo hned 7 chladných rekordů pro 25. srpen. Mezi nejteplejšími a nejchladnějšími místy v polohách do 600 metrů nad mořem byl podle meteorologů rozdíl skoro 15 stupňů. Tolik zprávy a teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Ano, děkujeme, Eliško.
1: Pepa a Černý
8: na rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé, 12. hodina právě odbyla a to znamená, že začalo co? Začala česká hodinka, hodina, kde budeme hrát pouze české písničky. A navíc na jednu písničku budeme čekat společně. Přátelé, pokud chcete teď v sobotu 29. zamířit na jeden z posledních festivalů této sezóny Býty léta v Kutné Hoře, tak já mám pro vás lístky, dva lístky. A je na vás, kdo to jako vyhraje, jo. Akorát musíte najít člověka, který bude na tomhle festivalu teď v sobotu zpívat. Bude to Aleš Brychta. Až bude znít Dívka s perlami ve vlasech, připravte si telefon a až bude doznívat, tak volejte 800 109 109. Kdo se dovolá jako první, tak pro něj mám dvě vstupenky. Přátelé, pokud nemůžete v sobotu do té Kutné Hory zajet, nebo se vám nechce, tak prosím nevolejte, jo. Volejte jenom vy, kdo máte opravdu zájem vidět naživo Lucii, Aleše Brychtu, Pekaře, Petra Koláře, Pavla Celtu, Martinu Pártlovou a mnoho dalších v neskutečně nádherném městě, tedy Kutné Hoře. Tak čekáme na písničku. A teď Michal David, to zas byl den, tak snad si to neřeknete dneska večer.

0: Ale co pak to bylo za písničku? Nečekali jsme na ní náhodou? Nebyl to Aleš Brychta? Samozřejmě, že byl. Přátelé, já se teď podívám tady na linku číslo 1. To je zvláštní číslo, ale zvednu ho, uvidíme. Halo, halo, rádio. Halo, rádio Blaník, dobrý
1: ano,
0: den.
1: Ano, slyším vás.
0: A jak se jmenujete, prosím?
1: Pavlína.
0: Pavlíno. Zvěnštejna. Pavlíno, odkud voláte?
1: Zvěnštejna.
0: Jenštejn. Připomeňte mi, kde je Jenštejn.
1: Středočeský kraj, kousíček od Brandýse nad Labem.
0: No tak to máte kousek do Kutný hory, že?
1: No, je to kousíček.
0: Ježišmarja, a tak chcete dva lístky teda?
1: No určitě.
0: Tak já vám zatleskám.
1: Děkuju.
0: Pavlíno, tak to bude zážitek jako Brno, i když to bude v Kutné hoře. Krásné město, určitě jste tam někdy byla, že jo?
1: Určitě ano.
0: Tam je svatá Barbora, to si připomenete.
1: Ano, ano.
0: No, a navíc tam budou hrát nejenom Aleš Brychta s kapelou, ale taky Lucie, velkolepá teďka s Viktorem Dykem. Petr Kolář, Pavel Celta, Martina Pártlová, ta si to teďka vyzkoušela před tou vyprodanou Letnou Markovo. Taky Pekaře uvidíte naživo, takže spokojenost, že jo?
1: No určitě, veliká.
0: Výborně. A koho vezmete sebou?
1: Přítele.
0: Přítele. Nemá náhodou dneska svátek? Není to Luděk?
1: Není to Luděk, je to Miroslav.
0: Miroslav, tak zítra Otakar, pak Augustín. No k svátku to nebude. Včera jsme to vychytali, že jsme obdarovali Radima, který měl svátek. Pavlíno, moc vám děkuju, že jste se zapojila. Gratuluju
1: no,
0: k výhře. A prosím
1: děkuju.
0: Vás, vydržte mi na telefonu, já se vezmu adresu, jo?
1: Dobře,
0: tak
1: děkuju.
0: Jo, nashledanou. Přátelé, slyšeli jste správně, Beaty léta se konají v Kutné hoře už teď v sobotu 29. Další dva lístky už mají svou majitelku, opět sympaťačku, protože poslouchá Blaník, takhle to prostě je a nikdy to nebude jinak. Zítra vám dám další dva lístky a potom poslední dva v pátek, těsně předtím, než to vypukne. No a teď si nastavíme zrcadlo, jak se říká v tom kultovním filmu, že...

Na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, ve dveřích stojí Iva Lecká a jestli se o jejím projevu něco opravdu nedá říct, tak že by to bylo šepotání. Je to hlasitá dáma a už za chvilku tady bude s námi. Posloucháte Blaník, českou hodinku, ano, směje se velmi nahlas. A do té doby, než tady bude Iva, tak vohnoutí Richard Miller a taky Tereska Kernlová.

karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy. Si. Nekoupíš.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíš.

0: Tereska Kerlová, diamanty, diamanty se lesknou, stejně jako naše Iva. Jako každý klenot. Ivuško, já jsem před chvilkou vyprávěl ve vysílání, že mi přišla SMSka od policie České republiky,
1: ano.
0: Která mi vyhrožovala, teda ta SMSka ne policie, protože policie SMSky ano. neposílá,
1: ano.
0: že když nezaplatím tu pokutu za tu rychlou jízdu, takže přijde exekutor a zabaví mi normálně všechno, co mám. Já teda naštěstí nic moc nemám, ale hlavně jsem na to koukal a za chvilku přišel kolega Slíva a říkal, hele, mně přišla SMSka od policajtu. A říkám, no mě taky to je, viď. Ne, tak jenom prosím tě, Ivuško, za prvé, už jsem to říkal našim posluchačům, nic takového neotvírej, tam je vždycky odkaz nějaký na celní zprávu, úplná blbost, je to podvod, jsou to podvodníci, policisté, žádné SMSky nikomu neposílají, prosím vás.
1: Ne.
0: A Ivuško, už ses někdy setkala s nějakým takovým podvodem?
1: No tak s takovým podvodem ne,
0: no.
1: ale respektive takhle, jo, v rámci České republiky, ale já jsem přes ty hadříky
0: no.
1: a to jsem teda, přátelé, taky naletěl.
0: Fakt,
1: no.
0: A jak?
1: Já jsem si totiž myslela, že jedny drahý boty,
0: no.
1: jo, který byly teda strašně levný, když si koupím patery, jak já na tom vyzraju, víš, no tak jsem poslala prostě tu objednávku, že jo. Nepřišly mi ani jedny ty boty, samozřejmě o peníze jsem přišla, že jo. A říkala jsem si, bože, já jsem teda opravdu jako blbá, jo. No ale nejhorší je, že každý máme nějaké slabé místo.
0: Ano.
1: Rozumíš, jo? A já ho mám tady.
0: Hmm.
1: Jo, boty, kabelky, hadříky. Takže jakmile vznikne nějaká jako e-shop stránka, tak já normálně nekecám, přísám, jo. Mám 3 lidi, kterým to posílám, aby mi to projeli a zkontrolovali, jaká je to má recenze.
0: Jasně.
1: Jo, prostě, abych opět nenaletěla, protože já jsem jako schopná tam minimálně jako klikat.
0: No jasně.
1: Jo,
0: přátelé, ale to je to Ivuška jako ťukla hřebíček na hlavičku, protože opravdu, když nakupujete z nějakého e-shopu, a není to úplně nějaký ten renomovaný, který známe všichni,
1: ano.
0: tak je opravdu dobré, než si tam něco objednáte, tak si zadat do Google normálně název toho e-shopu a recenze a potom si pročíst, co o tom lidi píšou. A jakmile tam někdo píše, že to je nějaký divný nebo že to nepřišlo, tak se na to radši vykašle, protože o ty peníze můžete přijít.
1: Stačí jeden jediný člověk, protože ne každý samozřejmě tu recenzi napíše, že jo, jo, napálených můžou být tisíce a jeden se vsteká. Takže opravdu dávejte se na to pozor. Nestojí to za to, no, jako je to lákavý, že jo, mít patery boty za cenu jedních, že jo, no, nebo 4 kabelky, že jo, no.
0: Přátelé, Ivuška tady bude a bude vám takhle radit celé odpoledne. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a Ivu vám tady nechám. Za chvilku Karel Gott, jdi za štěstím.
2: Budu.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Je! Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. a Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert, dle srovnání k 19.8.

0: Tak to byla Poetika a Půlnoc na Blaníku. No tak půlnoc, ta je hodně, hodně před námi. 13. je mnohem blíž. Odbije za 6 minut a za chviličku odstartujeme odpolední vysílání a dáme si Petra Koláře. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. Taky si dáme Vojtu Nedvěda a písničku Děda.
1: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, když život nosil tisíckrát.
0: A Michala Tučného, všichni jsou už v Mexiku.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: Buenos días, já taky jdu. Tak za chvíli, přátelé, počasí, doprava a další zprávy budou následovat a pak rozjedeme odpoledne na Blaníku. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno se mohou výjimečně objevit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D8 mezi 19. a 17. kilometrem směrem od Drážďan na Prahu se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona, počítejte tam se zdržením. Na Kolínsku v Žižlicích v Komenského ulici se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou hasiči i policie, projíždějte tam opatrně. A na Praze východ na průjezdu Brandýsem nad Labem směrem do Staré Boleslavy v Pražské ulici na křižovatce s Rýgrovou došlo ke srážce osobního auta s autobusem. Blokovaný je tam jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Úřad práce přechází na nový systém. Sněmovna bude hlasovat o prezidentovu vetu. Hokejový šampionát zná svého maskota.
1: Rádio Blaník.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Úřad práce hlásí od dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového informačního systému. Během odstávky nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Pokračuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
3: Pracovníci úřadu práce budou mít k databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
2: Odstávka potrvá do 3. září do půlnoci. Tragická nehoda komplikuje dopravu na Brněnsku. U Doubravníku vyletělo osobní auto mimo silnici a narazilo do stromu. Zemřelo jedno dítě, dalších 5 lidí je zraněných. 4 z nich jsou děti a zranění 2 z nich jsou těžká. Na místě zasahují záchranáři a silnice na Běleč je zavřená. Zhruba za půl hodiny bude sněmovna hlasovat o vetu prezidenta Pavla ohledně sporné novely k veřejným rozpočtům. Podle hlavy státu návrh ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Vládní koalice nicméně veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice pak hodlá novelu napadnout u ústavního soudu. Maskotem hokejového mistrovství světa, které příští rok proběhne v Německu, bude pes. Přesněji řečeno jezevčík se jménem Tekl. Podle pořadatelů je moderní a nezávislý a přesně tak zachytí obraz hostitelské země. Šampionát se koná v květnu od 14. do 30. v Düsseldorfu a Mannheimu. Tolik zprávy, teď je připravená Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé. Na Blaníku jsme se po pohodovém dopoledni přehoupli do odpoledního bloku a i v něm nabídnu spoustu hezkých písniček. Přidám něco k zamyšlení, ostatně znáte mě, že jo? Vždycky tam něco takového najdete. Uděláme si výlet, projedeme se vlakem a jako třešinku na dortu přihodíme dobrou zprávu. Tak jdeme na to, startujeme hezky česky, je tu Petr Kolář.

0: Holky se vlnily a my jsme po nich toužili, to je hezký, co? Jo, jo, my jsme tohle uměli. Ho! No, tak to byla písnička Vojty Nedvěda, Děda. A já vzpomínám na mýho dědu, tahle písničky, ten byl skvělej. Tak přátelé, Vojta Nedvěd už pozítří, kde? V Tišnově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Protože nás čeká další letní koncert Rádia Blaník. Začínáme 5 minut před 5 odpoledne na Náměstí míru a bude tam právě Vojta Nedvěd. A další interprety přivezeme. Teresku Maškovou, Janka Ledeckého a nebude chybět ani naše blanická kapela. A ta je, přátelé, skvělá. Ta hraje všechny ty české písničky, které znáte z našeho vysílání. Takže si můžete zaspívat, zatancovat, bude to báječné. No a vstupné se samozřejmě neplatí, tak vemte, koho můžete. A opět připomínám naši zbrusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Tu budeme i na tomto koncertu rozdávat. Určitě si ji tam vyzvedněte, protože už brzy možná právě vám přinese spoustu peněz. Jednomu zcela určitě rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní zastavte. V pátek 28. srpna v Tišnově těšíme se na vás, celý náš tým Rádia Blaník, včetně Martina Císaře, který bude tenhle koncert moderovat. Tak na viděnou.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Na rádiu Blaník. Za 8 minut bude 2:30. Já vám přeju pohodové odpoledne. Žijeme v době aplikací, ale spousta z nich je moc užitečných. Třeba aplikace Českých drah. Za chviličku se na ní podíváme. Do té doby Michal Tučný, Miley Cyrus a nebo Dalibor Janda.
1: Dobré ráno, rádio Blaník.
2: Tak dneska ráno to padlo.
3: Naše hymna Slunce dál svítí Zuzce přinesla 10 000 korun.
4: My jsme zase o něco chudší.
5: Ježíš, to je super.
4: Já mám takovou radost.
5: Ježíš, já větší.
2: Ale výhrou je každé dobré ráno na Blaníku.
3: Těšíme se na vás už zítra po 6. hodině.
2: Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
6: Pohodové ráno.

Posloucháte Rádio Blaník, tohle byl Dalibor Janda a Kde jsi? Aplikace ty už mají dneska snad všechny firmy a organizace, no a svou apku provozují už dlouhá léta také České dráhy. Teď ale hlásí velký milník, a sice milion hodnocení cest vlakem. Tak až pojedete vlakem, můžete svoji cestu také ohodnotit, protože tahle aplikace, která se jmenuje Můj vlak, je samozřejmě zadarmo, normálně si ji můžete stáhnout. A právě mimo jiné i k tomu, že se vyjadřujete, jak se vám jezdí, jak se vám cestování vlakem líbí, co byste třeba chtěli nebo nechtěli, tak to tam můžete zaznamenat a podle všeho na to České dráhy dávají. Ostatně mluvíme tady o tom poměrně často, že se dost to cestování vylepšilo. Takže ještě jednou aplikace Můj vlak, kde můžete ohodnotit svou cestu vlakem i vy.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Posloucháte Rádio Blaník za 7 minut 14 hodin a tohle byli Krištof a Atentát. My pokračujeme dál, teď si dáme pravidelný servis, počasí, dopravu a další zprávy a pak další porci českých písniček. Hned na startu hodiny Marie Rotrová a Pavel Bobek. Zaspívá i Petra Janů, Moje malá premiéra. A dáme si i slzu do ticha.
1: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct tentokrát.
0: Hezky česky na Blaníku, tedy už za chvíli, 14. to bude za 6 minut.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou polojasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou výjimečně objevit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 před sjezdem na Ďáblice směrem od Drážďan se vytvořila téměř 3-kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. A na Kolínsku v Živělicích v Komenského ulici se srazila 2 osobní auta. Na místě jsou hasiči i policie, projíždějte tam opatrně. A popojíždět budete i na dálnici D8, a to mezi 19. a 17. kilometrem ve směru od Drážďan na Prahu. Tam se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto. Karlovy Vary čeká sportovní září. Kanoista Fuchsa vykročil za zlatým hattrickem. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sporná novela, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů, bude platit. Sněmovna dneska koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla. Vládní koalice nevyslyšela obavy opozice z přehnaného utrácení a růstu státního dluhu. Předseda ODS Martin Kupka potvrdil, že se opozice hodlá obrátit na ústavní soud. Příčinou nehody poslance Filipa Turka a sanitky byla bezohledná a agresivní jízda. Bouračka je takto označena na policejním webu, který eviduje dopravní nehody. Z popisu už ale nevyplývá, který z účastníků srážky se měl agresivní jízdy dopustit a kdo je viníkem nehody. Upozornili na to Novinky.cz. Začátek září bude v Karlových Varech patřit atletice. U Matonyho arény proběhne příští středu sportovní den, určený hlavně rodinám s dětmi. Budou si moci vyzkoušet různé atletické disciplíny. Tím sportovní atmosféra ve městě ale nekončí. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
3: O několik dní později, tedy o víkendu 5. a 6. září, přivítá atletický stadion Matony Arena českou sportovní špičku při mistrovství České republiky družstev mužů a žen. Diváci se mohou těšit například na sprint, ty překážkové a vytrvalecké běhy, skoky, vrhy, hody i štafety.
2: A já dodám, že vstup na obě akce je zdarma. Kanoista Martin Fuchsa postoupil na světovém šampionátu v polské Poznani hladce do semifinále. První krok na cestě za zlatým hattrickem na olympijském kilometru tedy zvládl. Fuchsa je jednou z hlavních medailových nadějí české výpravy. Odpoledne ho čeká ještě úvodní start na trati 500 metrů. Tolik zprávy a teď už je tu Iva.
0: Valecká
1: na rádiu Blaník.
4: A já vám přeji samozřejmě krásné odpoledne. Za minutu už bude 14 hodin, další 60-minutovka je před námi. No a za chviličku se podíváme na čísla, téma AI a zdraví. Taky nabídnu životní rady jednoho 90-letého pána, no a ten už teda může rady rozdávat. A dáme si dobrou zprávu. Oslavíme narození koně Převalského ve volné přírodě. Tak jdeme na to a začínáme i tady. Hezky česky.

0: Tak to byli Bonnie M a my se teď podíváme na umělou inteligenci. Ta si velmi rychle nachází cestu do našich životů. Někomu se to líbí, někomu méně. A to dokonce i v oblasti zdraví. Konkrétní čísla přináší generální ředitel společnosti Stada Pharma.cz Martin Schlegel.
1: Umělou inteligenci dnes jako téma související se zdravím používá už polovina Čechů. U mladších lidí je to dokonce výrazně více. Ve věkové kategorii 18 až 34 let jsou to dokonce více než 3/4. Na co nejčastěji lidé AI používají? Je to k tomu, aby lépe porozuměli vlastní diagnóze, aby zjistili informace o prevenci nebo aby se připravili na konkrétní návštěvu u lékaře. Co je zajímavé, že umělou inteligenci využívá ke zdravotnickým konzultacím více žen než mužů, ale zároveň jí méně věří.
0: No, a ty zdravotnické konzultace s AI ty lékaři úplně milují, jo? Cítíte tam tu ironii, jo? Protože taková internetová diagnóza, se kterou pak přijdete k praktickému lékaři, jo? Tak za tu on je strašně rád. Opět ta ironie, jo? Takže jako vždycky u všeho s mírou. A my už se vracíme k písničkám Palo Habera právě teď a za chvilku taky

0: To byli Backstreet Boys na Blaníku a my se za chviličku vydáme do Kazachstánu, protože tam se ve volné přírodě narodilo mládě koně Převalského a je to potomek koně z pražské zoologické zahrady, která se návratu ohrožených druhů do přírody dlouhodobě věnuje. Tak za chviličku podrobnosti v naší dobré zprávě.
1: Za pár minut
2: a možná i mnohem víc.
1: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
2: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaník a dozvíte se jak.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaní.

0: Tak to byla slza a do ticha, doslova. Teď ale ticho nebude, teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou dorazila Sara Dvořáková. Já tě vítám, ahoj.
2: Děkuji, ahoj i ví a hezké odpoledne všem. Dobrá zpráva dnes přichází z Kazachstánu. Po více než 200 letech se tam totiž narodil první kůň Převalského. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepi a jeho narození je výsledkem několikaleté práce, na které má výrazný podíl také pražská zoo. Více už její mluvčí Filip Mašek.
3: My tady v pražské zoologické zahradě máme obrovskou radost z hřebečka koně Převalského. Jeho rodiči jsou totiž hřebec Zoro a Klisna Tessa, které jsme tam dovezli spolu s českou armádou a partnery v roce 2024 během vůbec prvního transportu koní Převalského ze Zoo Praha do Kazachstánu. Je to důkaz toho, že koním se tam daří a do budoucna je to skvělý základ pro životaschopnou populaci tohoto ohroženého druhu.
2: Kůň Převalského je posledním žijícím druhem skutečně divokého koně. Západní svět se o něm dozvěděl v roce 1881, ale už v 60. letech minulého století z volné přírody úplně zmizel. Přežil jen díky chovu v lidské péči a právě Zoo Praha v jeho záchraně sehrála a stále sehrává zásadní roli. Od roku 1959 vede mezinárodní plemenou knihu tohoto druhu a dnes organizuje také návrat koní z evropských chovů do jejich původní vlasti, tedy do stepí a polopouští Mongolska a Kazachstánu. V příštích týdnech by navíc mohla přibýt další hříbata. Po roce očekává u dalších dvou klisen.
0: To je parádní. Já mám vždycky takovou radost, když se něco takového povede. Když se povede ohrožený druh nejenom udržet, ale navrátit zpátky do přírody. A v tomhle je pražská zoo skvělá.
2: Ano, teď těch úspěchů bylo několik. Ano, pamatuju si ano. Na ty supy.
0: Je to tak, takže držíme pěstě, ať se dál daří a děkujeme. No a tobě děkuju taky, Sáro, a těším se zítra. Ahoj.
2: Děkuju moc, zítra pa.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Dneska se to stane, přátelé. Poprvé bude na Blaníku Slávek Boura. Moderátorská legenda 90. let. Všichni ho známe z Novy, z Vabanku, z Rande a teď bude na Blaníku ve 4.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Go West a Pet Shop Boys na Blaníku a za chviličku budeme pokračovat. Samozřejmě nás čekají hlavně české písničky, protože to je Blaník. Dáme si Karla Gotta. Taky Jaroslava Uhlíře, že ani k stáru nemá páru.
1: Ani k stáru nemám o životě páru.
0: A taky jedna vzpomínka na Hanku Zagorovou.
2: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Hezky česky na Blaníku i po 15. hodině. A 15. tu bude už za 7 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno se mohou výjimečně objevit i mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D11 na půltém kilometru ve směru do Hradce Králové bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení v narůstající koloně. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 před sjezdem na Ďáblice směrem od Drážďance vytvořila také téměř 3-kilometrová kolona. A popojíždět budete i na dálnici D8. Mezi 19. a 17. kilometrem směrem od Drážďana na Prahu se kvůli dopravnímu omezení také tvoří kolona. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu opět zprávy.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Kvůli suchu a horku bude letos méně chmele. Jízdní řády se vrací do normálu. Belgie vyšetřuje největší požár v historii.
4: Rádio Blaník.
5: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Chmeláři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu. Na vině je počasí, hlavně horko a sucho. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Uvedl to Svaz pěstitelů chmele. Vliv na letošní úrodu mají především právě dlouhotrvající sucho, nedostatek vláhy a horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Česku. S koncem letních prázdnin začínají zase platit běžné jízdní řády. Třeba v Praze a ve Středočeském kraji začnou platit od nadcházejícího víkendu, kdy se posílí nedělní spoje metra a autobusů. Školní linky a spoje na příměstských a regionálních linkách vyjedou v úterý 1. září. Darování krve může mít nově i konkrétní zpětnou vazbu. Jihlavská nemocnice začala dárcům posílat děkovnou SMSku ve chvíli, kdy jejich krev vydá k použití pro pacienta. Pokračuje mluvčí špitálu Monika Zachrlová.
6: My jsme ty SMSky začali posílat, protože jsme chtěli dárcům poděkovat. Nepočítám tedy to, že za to dostanou nějaké občerstvení a stravenku a samozřejmě dobrý pocit, ale aby ten dobrý pocit byl úplný, tak je určitě fajn, když ví, že právě jejich krev v tuto chvíli pomáhá.
5: SMSka přijde člověku během dne mezi 7 ráno a 7 večer. Za vznikem největšího požáru v historii Belgie mohla stát lidská nedbalost. První zjištění naznačují, že ho mohlo způsobit použití zemědělské techniky. Oheň v oblasti Národního parku na východě země zničil 3000 hektarů porostu. Ohniska navíc stále doutnají, takže hasiči s požárem dál bojují. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Iva.
0: Valecká
4: na rádiu Blaník.
7: Ano, pokračujeme dál. Další odpolední hodinka je připravená. Za chviličku pustím Karla Gotta, písničku pokaždé. A hned v zápětí navštívíme hrad Svojanov. No a zavzpomínáme také na Hanku Zagorovou. Tak pojďme na to. Za minutu bude 15 hodin.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: A Eva Max na Blaníku 9 minut po 15. hodině. Tak pojďme zase na výlet, co? Vydáme se na další zajímavé místo. Ostatně my už jsme ho několikrát navštívili. Je to hrad, v němž se snoubí gotika s empírem.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Znovu se vracím na hrad Svojanov u Poličky, protože jsem slíbil, že vám představím tamní prohlídkové okruhy. V empírovém paláci je expozice věnovaná životu na hradě ve druhé polovině 19. století. Prohlédnete si gotickou sloupovou síň, kuchyni, spižírnu a soukromý byt posledních majitelů s jídelnou, přípravnou, dámským salonem a ložnicí s dětským koutem, ale také pánský salon a ložnici s pracovnou. V empírových pokojích se dochovaly krásné nástropní malby. Jednotlivé místnosti jsou zařízeny tak, abyste získali co nejlepší představu o tom, jak se na hradě v té době skutečně žilo. Druhý prohlídkový okruh vás zavede do tajemných gotických sklepení s expozicí prezentující zdejší pověsti. Na jeho trase se nachází i středověká mučírna. Vystoupat můžete po 84 schodech také na vrchol 26 metrů vysoké břitové věže a kochat se nádherným výhledem do romantického údolí řeky Křetínky. Vyvrcholením prohlídky je obnovený goticko-renesanční dům zbrojnošů, v jehož horním sále se nalézá expozice života hradní posádky na konci 15. století. Jsou tu oděvy, brnění, zbraně a dobové hry. A porozhlédněte se i kolem objektu. V nejnižším cípu areálu je gotická zahrada. Písemné prameny o ní sice nemluví, je ale zachycena na dobových vyobrazeních. Dodnes má původní dispozici. Současná podoba respektuje tradiční členění na tři části, okrasnou, užitkovou a ovocnou. Zahradu vybudovali páni z Boskovic po roce 1480, kdy hrad obehnali pásem hradeb se 7 válcovými baštami. Zahrada je unikátem, protože na středověkých hradech byla nouze o prostor. Ten byl využíván většinou k hospodářským nebo obranným účelům. No a protože za vidění stojí i okolí Svojanova, tak se k němu ještě vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

den. Mimochodem tohle napsal na svých sociálních sítích a určitě mi promine, když to pustím do éteru, protože je to strašně krásný. Zlatíčko moje, před 4 lety v 11 hodin dopoledne přestalo tvoje srdce být. Na tvoji lásku a dobro, které si rozdávala, nelze nikdy zapomenout. Žít bez tebe, ale zůstává věčnou bolestí. Miluju tě, tvůj Štefan. Tomuhle já říkám prostě láska, která prostě nikdy nekončí. To je krásný. Mimochodem, v divadle Kalich se od 6. září bude hrát muzikál Biograf Láska 2, nový příběh. A my vám budeme na Blaníku rozdávat lístky. Ale to bude až příští víkend, kdy budeme mít na Blaníku víkend s Hankou Zagorovou, protože příští týden by oslavila 80. narozeniny. No, v písničkách je Hanka Zagorová pořád s námi.

0: Fuzi Quattro na Blaníku, 8 minut po půl čtvrté, tak já se s vámi pomalu rozloučím, ale ještě předtím.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ještě předtím tady pro vás mám nápovědu na zítřejší tajemný rok, protože zítra úderem 9. hodiny se rozezní znělka tajemného roku a vy budete typovat, jaký rok to je. A vy typujete rádi a taky rádi vzpomínáte a my vám k tomu hrajeme písničky z tajemného roku a taky spoustu různých ukázek. Třeba teď tu pro vás jednu mám. V tajemném roce se konalo mistrovství světa ve fotbale a nedopadlo to úplně podle našich představ. Vzpomínáte?
3: Na mistrovství světa ve Španělsku naši fotbalisté tedy odlétali v dobré náladě. Ale už 25. června pro nás mistrovství skončilo. S Francií jsme hráli 1-1 a do druhého kola jsme nepostoupili. Nezvítězili jsme ani v jednom z utkání. Reprezentanti naprosto zklamali.
0: No jo, no, hvězdy nám nebyly nakloněny. Víte, který je to rok? Tak víc už vám neřeknu. Tajemný rok uslyšíte zítra mezi 9. a 10. hodinou s Petrem Slívou, tak poslouchejte u nás na Blaníku. No a poslouchejte dál, já se tady loučím, budu tady zase zítra ve 13 hodin, ale za pár minut už náš dnešní Pepův parťák. Dneska, aha, dneska Slávek Boura. Hele, už je tady v dobré náladě, vypadá skvěle, což teda já vůbec nechápu, jak to ty lidi dělají, ale to jsou ty devadesátky. No, tady na mě dělá pan Tomimu. No nic, mějte se báječně, poslouchejte dál a zítra naslyšenou.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Jimmy Cliff na vlnách Rádia Blaník, přátelé, jdeme na to. Za chvilku začnu Pepovi parťáci, mám tady svého vzácného vysněného hosta, protože naproti mně usednul Slávek Boura, přátelé, takže my se ponoříme přímo do 90. let. Láska je láska. Písnička s klipem, který měl problémy, vzpomínáte? No a taky Lunatic. Byla doslova Beatlemanie, no a celé ty devadesátky dokázaly shrnout kabáti do jedné písně. I o tom možná budeme mluvit za chvilku se Slávkem Bourou. Přátelé, tak se pohodlně usaďte, připravte se, za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky, celé léto, hezky česky a za 5 minut budou 4 hodiny odpoledne. Radio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou polojasná nebo skoro jasná. Ráno se mohou také výjimečně objevit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Kvůli omezení a hustému provozu naberete asi 15 minut na Pražském okruhu, a to od letiště směrem k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 23. a 18. kilometrem. Na dálnici D11 na 0,5 kilometru ve směru do Hradce Králové bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na zdržení v koloně. A na příjezdu do Prahy po dálnici D8 před sjezdem na Ďáblice směrem od Drážďan se vytvořila také kolona. Má přibližně 3 kilometry. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: České školy poptávají učitele. Generální ředitel Českých drah odstoupil. Obloha nabídne další vesmírnou podívanou. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Učitelů je v Česku nedostatek. Řada škol je proto hledá a pomáhá jim v tom i nový portál Ministerstva školství. Tam je možné vyhledávat podle požadovaných kritérií, třeba podle kraje, typu školy nebo specializace. Pokračuje mluvčí rezortu Ondřej Macura.
3: Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla. Nová sekce vznikla na základě dlouhodobé poptávky škol a jejich zřizovatelů, kteří dlouhodobě upozorňovali na to, že chybí jedno přehledné místo, kde by mohly nabídky práce ve školství poptávat.
2: Školy nejčastěji hledají učitele do mateřinek nebo na první stupně základek. Řidič, který s 5 dětmi boural u Doubravníku na Brněnsku, byl opilý. Potvrdila to dechová zkouška. Dopoledne s autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Nehodu jedno z dětí nepřežilo, další 4 jsou zraněné a 2 z toho vážně. Všechny jsou hospitalizované. Okolnosti nehody dál vyšetřuje policie. Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec končí v čele státního dopravce. Dneska odstoupil a ve funkci ke konci srpna končí. Od září ho nahradí dosavadní vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na rezortu dopravy Lenka Hamplová. V pátek nad ránem bychom měli obrátit zrak na nebe. V případě bezoblačného počasí totiž bude možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale uvidí lidé na jihozápadě. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Tolik zprávy a připravený je Pepa s Parťákem.
4: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepovi Parťáci
1: na rádiu Blaník.
4: Přátelé, krásné odpoledne, 16. hodina odbije asi za 5 vteřin a já jsem moc rád, že naproti mě sedí můj dnešní parťák, pro mě absolutní legenda nejenom 90. let, on totiž startoval novou, víte to vůbec? Slávek Boura je tady, Slávku, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Pepo, děkuju za pozvání.
4: A my si vlastně tykáme, že jo?
5: No jasně.
4: On totiž Slávek, víte, já mám takovou kapelu, jo, a my jsme asi před 3 lety měli takový velký křest a říkali jsme si, že by to měl někdo moderovat, nějaký slavný moderátor, a padala různá jména, jestli by to měl být Saša Hemala, jestli by to nemohl být třeba Marek Eben, aby to bylo úplně navážno. A pak zaznělo to jméno. A co kdyby to byl Slávek Boura? A bylo jasno prostě, všichni se rozzářili a Slávek na to s radostí kývnul. Já doufám, že s radostí, Slávku.
5: Ano, za odměnu se vypil celou láhev whisky.
4: Takhle, byl to zábavný večer, ale tolik energie, kolik vydal Slávek, to jsem ještě nikdy neviděl. Tak Slávku, ještě jednou ti za to moc děkuju. Byl to fakt zážitek.
5: Já moc krát děkuju, už si to nepamatuju.
4: No, spousta lidí si ten večer nepamatuje. Slávku, prosím tě, je léto, už se nám chýlí ke konci. Byl jsi na dovolený někde?
5: My OSVČ máme dovolenou pořád.
4: Ano, ale byl jsi v zahraničí na pláži?
5: Nikoli.
4: Ne.
5: Ne. Zahraničí už je cokoliv mimo Prahu, takže v podstatě jsem byl na Českolipsku asi 3 dny, takže v podstatě v zahraničí jsem byl.
4: To znamená, že ty nejsi velký cestovatel.
5: Já jsem velký cestovatel, procestoval jsem 22 zemí, konec konců jsem syn námořního kapitána.
4: Já to vím, já dokonce vím, kolik si toho procestoval, ale když si teďka v létě nikde nebyl, tak si říkám, jak je to možné, jak to jde dohromady.
5: Nevím, horko bylo, tak co, chybí mi jenom moře, to je. Jenom...
4: To je pravda, to znamená, že když někam vyjet, tak ideálně v zimě, že jo?
5: Je to pravda a taky mám nápad, jak vytvořit k Čechám moře.
4: Jak to uděláš?
5: Hele, na Brně, Brno stojí na velké skále, tam by se vyjímal krásný maják.
4: Ano, a celý zbytek zaplavit nebo?
5: Konec konců říká se, že Jižní Morava se v tuto chvíli mění v poušť. Jako pískoviště dobrý, ne? Myslíš jako začátek k moři?
4: Já si myslím, že to je hlavně dobrý začátek tohoto rozhovoru. Slávek je prostě člověk, který má velmi zásadně výrazné nápady a nebojí se je říct. A my se ponoříme do 90. let, protože Slávek je opravdovou ikonou 90. A já myslím, že Lucie a Amerika, Slávku, to je úplně nejlepší volba, ne?
5: Hrdaně.
4: Hrdaně.

0: Tak tohle byl král Michael Jackson na vlnách Rádia Blaník.
1: Pepovi parťáci.
0: A teď by se dalo říct, že tady je král televizních obrazovek 90. let. Slávek Boura.
2: Pepo, ty mě rozmazluješ.
0: Ale Slávku, je pravda, že jsi byl první, kdo se na Nově opravdu objevil?
2: Je to pravda, protože já jsem prováděl takového dinosaura Národním muzeem při zahajovací recepci Novy a já jsem vlastně tam byl na té televizní obrazovce dřív než doktor Železný.
0: A doktor Železný potom vzal za tu páku,
2: ano,
0: že jo?
2: Ano, a byly televizní noviny.
0: Ano. 4. února 1994.
2: Dávno.
0: To znamená, že je to neuvěřitelných kolik? 32 let? Je to možný vůbec?
2: Co pak, já jsem nějaký matematik.
0: Ano, je to 32 let. A Slávku, ty jsi tam nastartoval úžasnou kariéru. Prosím tě, pojďme se vrátit.
2: Nechtěně, Pepo, nechtěně.
0: Jak to, že nechtěně? Ty jsi nechtěl na obrazovku.
2: Já jsem do televize v žádném případě nechtěl.
0: A to jsi šel kolem a oni řekli, Slávku, pojď sem, nechceš na obrazovku. Ty jsi říkal, ne, nechci za žádných okolností. A oni tě přemluvili, nebo jak to bylo?
2: Ne, že by přišli za mnou, ale přišla Markéta Majerová za mnou a říkala, jako televize se teďka otvírá, já chci do televize. Ale nechci do televize, jsem říkal, já ne. Ona říkala, jo, půjdeš mi nahrávat. A já jsem šel tak jako nahrávat té Markétě. No a oni měli zrovna na Potvoru dvě místa volná, tak nás vzali okamžitě.
0: Počkej, to je taková ta slavná historka, kterou má každý, kdo chodil na Damu. Já jsem se tam nehlásil, já jsem šel jenom nahrávat kamarádovi.
2: No, tak to je přesně ta správná historka. Jo. Navíc tam v chodbě byla nějaká paní a říkala, vy jdete na ty talentovky. Já jsem říkal, ne, já talent mám.
0: Slávku, pojďme se vrátit na úplný začátek, protože já jsem se dočet, že ty ses narodil v Oděse.
2: Ano.
0: Jak se to stalo?
2: No to z toho důvodu, že můj tatínek studoval na námořní plavbě.
0: Ano.
2: Protože naše československá námořní plavba byla druhá největší suchozemská země s největším počtem lodí po Švýcarsku. A ve své opravdu nejvyšší době měla 24 nákladních lodí, ano. Velmi výdělečný podnik. Málo kdo to ví, že Československo mělo 51% a 49% měla Čínská lidová republika. A táta tam studoval námořní školu, potkal maminku, prázdko a tam jsem se narodil. Potom mě vzali v 9 měsících a uháněli na západ.
0: Do Československa.
2: Jo, do Československa.
0: To znamená, že ty jsi 9 měsíců opravdu strávil v Sovětském svazu.
2: Já jsem, no ono totiž ano, no. Ale Oděsa se nikdy netvářila, že je Sovětský svaz. No. Oděsa je totiž bývávalo, ale byla kosmopolitním městem, která se cítila autonomně i geneticky. Takže Oděsa je vždycky, nebo bývávala hrdá na to, že je nezávislá na komkoli, na čemkoliv a kýmkoliv, v jakékoliv době.
0: Hmm. Potom teda jsi byl v Československu, chodil jsi tady na základní školu normálně.
2: Jasně.
0: Z osmičky potom jsi šel kam?
2: Z osmičky na gymnázium.
0: Na gymnázium. Následovala cesta na vysokou školu, protože málo kdo si myslím, že ví, že ty jsi vystudoval speciální pedagogiku, že?
2: Já jsem pedagog, no ano, já jsem speciální pedagog se státnicemi z psychopedie, etopedie a logopedie.
0: To znamená, že to nebyla náhoda, že po tobě hrábli na té Nově, co?
2: No, tam se mě na tyhle věci neptali. Tam by vzali klidně i popeláře, kdyby měl talent. Ale...
0: No ale ta průprava toho logopeda přece jenom.
2: To vůbec nezajímalo, kde pak. Podle mýho názoru je zajímala Markéta, vzali mě prostě jako otázka.
0: Ale když tady byl pan Jan Přeučil, tak on má to nesmrtelný rozmlouvadlo, který já používám a považuji za naprosto geniální. A to je Ovex, protože tím se rozmluví úplně, rozhýbe všechno v té obličejové části těla, že? Tak si říkám, máš taky nějakou takovouhle svoji fintu?
2: Nemám žádnou takovouhle fintu, naopak já se vůbec nikdy nerozmlouvám. Ne, já jsem si připravil, vzhledem k tomu, že teďka mě logopedie dokonce i živí,
0: ano.
2: Tak já se snažím těmi ústy mluvit, řekl bych, až krabicově,
0: ano.
2: To znamená s hlavovou rezonancí. Mm-hmm. To znamená, kdybych se teďka pořádně rozmluvil, to znamená, začal mluvit víc na hlas, tak obejmu celé Národní divadlo hlasem.
0: To by bylo krásné.
2: Hele, jednou jsem to zkusil na ledovém stadionu v Karlových Varech, kde jsem moderoval Sovětský svaz proti Československu, staří prostě matadoři hokejoví, a vypadl jim zvuk. A já tu halu s těmi lidmi a s těmi obrovskými hokejisty na ledové ploše, tak jsem jí uřval.
0: Fakt, jo. Hele, tak si říkám, jak ses k tomuhle dostal zrovna k moderování Sovětského svazu proti Československu?
2: Hele, ty matadoři měli prostě takový nějaký jako benefiční hokejový zápas.
0: A ty jsi tam doprovázel Markétu, ne?
2: Ne. A oni mě oslovili, že prostě, když jsem z té Oděsy, tak jo. To moderuju.
0: Jo, no to vidíš, to je vlastně pravda. Hele, máš rád seriál Přátelé?
2: Já myslím, že ano.
0: A vybral bys si jednu postavu, která ti je nejbližší z toho seriálu?
2: Chandlera.
0: Všichni máme Chandlera Binga.

0: Ondřej Soukup a Gábina Osvaldová a já už vám teď můžu prozradit, že Ondřej Soukup bude příští týden mým parťákem.
1: Pepovi parťáci.
0: Já jsem s ním mluvil a říkal, že se těší, ale dneska je to Slávek Boura, co pak Slávku?
2: No Ondru pozdravuju už teďka v tuhle chvíli.
0: No ježišmarja.
2: Už se těším, budu vás poslouchat.
0: Tak on možná teďka poslouchá, protože se chce připravit na to, jaké to bude příští týden.
2: Ondro, je to tady fajn.
0: Takže Ondře, zdravíme. Slávku, dohrála nám tahle písnička, jejíž klip je úžasný, jak jsme se oba shodli, ale zároveň byl kontroverzní. Některé televize ho zakazovaly v 90. letech. Tvoje Nova, říkejme tvoje, i když tvoje nebyla jako vlastnicky, tak Tvoje Nova naopak, ta se hrdě pyšnila tím, že Láska je láska na televizní obrazovky prostě patří, protože se to povedlo a máme novou takovou svobodnou dobu a takhle to prostě je. Mě zajímá, jakou ty máš rád muziku. Je třeba tady ta písnička Láska je láska něčím pro tebe zásadní?
2: Není, ale mně se líbilo spojení těch dvou hlasů Ilony, že jo, Čákový s tou Luckou, to si myslím, že byl výborný nápad, skvělý text, pochopitelně. Já nejsem si přesně jist, z jakého roku ta píseň je, ale my, když jsme dělali rande pro geje, tak jsme to měli od pana doktora Železného, tehdejšího ředitele Novy, zakázáno přímo. No. Navzdory tomu jsme to prosadili, odvysílali a on se teprve po odvysílání dozvěděl, že jsme tento díl nasadili.
0: A ono to mělo obrovskou sledovanost.
2: Mělo to obrovskou sledovanost a on říkal ve volejte řediteli, to byl vlastně takový závodní rádio v podstatě, že jo, tak jsme se dozvěděli, jaký je velký frajer v podstatě, že on vymyslel vlastně takovou tu gay seznamku.
0: No, tak to prostě se takhle občas stane, že si někdo přivlastní nějaký nápad.
2: Když nejseš majitelem televize, potom si můžeš to, rozumíš, zkoušet všechno, všechno, no.
0: To je pravda. Slávko, já když tak koukám na Wikipedii, na tvoji kartu, tak tady je napsáno moderátor, skladatel a podnikatel. Podnikatel vím, moderátor taky vím, nevěděl jsem, že skladatel.
2: Hele, já mám dva muzikály, tři alba, ale já si vlastně jako spíš, jak já jsem postaven tak, že s nikým a s ničím nesoutěžím, tak já vlastně hraju sám se sebou takový vabank. Co dokážu, co nedokážu. To znamená, já jsem si pro radost prostě udělal třeba svoje poslední album Slávek a jeho Bourové, nebo jsem vymyslel prostě muzikál, který už byl na řadě tehdy, když byl uvedený Bídníci, tak jsem mluvil už s producentem Bídníků, že nasadíme moje Pražská strašidla, to nevyšlo, zkrachoval na Fahrenheitovi, tak jsem prostě z té muziky udělal prostě album, tak tímto způsobem, no. A ještě jsem si k tomu drze pozval anglického, nebo respektive britského producenta.
0: Ty jsi muž velkých projektů a velkých nápadů, velkých vizí a dokonce já mám pocit, že ty jsi tenkrát mluvil o sociálních sítích, když ještě sociální sítě ani nebyly, ne?
2: No jo, to jsem si vymyslel Peppernet a to mi samozřejmě hodili na hlavu, ale tehdy nikdo nevěděl, jak to vlastně myslím, jakým způsobem to má fungovat, protože tehdy ještě žádné sociální sítě nebyly. Já jsem vytvořil celý takový projekt redakčních stolečků, což je vlastně takový Facebook a dokonce některé moduly, které jsem si vymyslel, do dnešních dnů žádná sociální síť nepoužívá.
0: Fakt? A nedá se to zpeněžit nějak?
2: Já vlastně ani nevím jak a že bych zavolal Zuckerbergovi, já nevím.
0: Třeba? Nebo Elonovi?
2: No Elono, vidíš to, no. Jako,
0: ale je možný, že poslouchá Elone, pokud...
2: Máš dobrý nápady. Hi Elon, how are you?
0: Elon, call us 800-109-109.
2: This is Slávek, this is Slávek, call me.
0: Takže možná nám bude volat za chvilku Elon Musk. Ale a. Slávku, protože já nechám potom komunikaci s ním na tobě, protože ty umíš anglicky mnohem než já. Za chvilku si zahrajeme Lunetiky, to je esence 90. let, nebo minimálně toho konce, protože to byla Beatlemanie, že jo. Ale už nám hrál Michael Jackson a ten tady byl v 96. na Letné. Byl jsi tam tenkrát?
2: Nebyl jsem na Letné, viděl jsem krásné fotografie, které k málem upustil své dítě, ano. Ale já mám k Michaelovi velkou úctu. Teď jsem nedávno viděl, jak se točil We Are The World,
0: ano.
2: Ta slavná píseň. A
0: za tu jednu noc.
2: Za tu jednu noc, neuvěřitelný, prostě co... Prostě
0: přátelé, nejhvězdnější noc roku se to, myslím, jmenuje.
2: Neuvěřitelný, co dokázali. To bychom prostě, to se nedá prostě jinde než ve Spojených státech, to prostě udělali neuvěřitelnou věc. A já, jak se považuje jako král rock'n'rollu Elvis Presley, tak on je prostě císař popu, to se nedá nic dělat.
0: Je to tak. No a co je teda tvoje srdcovka hudební, když se k tomu
2: vrátíme? Já jsem vyrostl rostl na Kysácích, ACDC, Nazaretech, to byly průvodní jevy, já

0: Jsem starý Big Beaťák, já vidím svět rock'n'rollově.
1: To jsem strašně rád, že to máme stejně. Každopádně Lunetiky si dát musíme za chvilku, takže přátelé, ať je hudba váš lék, je tady Slávek Boura.

0: Lunetika tě hudba tvůj lék, posloucháte Rádio Blaník.
1: Pepovi parťáci.
0: A my se vracíme celou tuto hodinu do 90. let, protože symbolem 90. let, alespoň na televizních obrazovkách, je můj dnešní parťák Slávek Boura.
2: Slávku, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Slávku, prosím tě, ty kromě toho, že jsi teda skladatel, že jsi moderátor a že jsi pedagog, tak jsi taky spisovatel, který napsal 4 knížky, pokud si dobře pamatuju.
2: Ano,
0: jednak Magické zrcadlo a potom třeba Leo a Julie. Prosím tě, můžeš mi říct, co to je za knížku Leo a Julie?
2: To je složená z SMS-kové korespondence mezi dvěma milenci.
0: Jak tě to napadlo?
2: Hele, nápady jsou jako déšť.
0: No, padají
2: a musíš vědět prostě, co s tím nápadem potom udělat, no.
0: Jasný.
2: A já jsem takový kreativní člověk, tak mě prostě napadají samý blbosti.
0: Dobrá, každopádně, když jsme u knížky Leo a Julie, tak zůstaneme trošku u tohoto tématu. Ty ses taky objevil na filmovém plátně jako herec. A vzhledem k tomu, že nás nedávno opustil, bohužel, pan Vladimír Páral, tak já bych chtěl zmínit, že to bylo Playgirls 2.
2: Ano.
0: Což podle ČSFD, což je takový lakmusový papírek, je to třetí nejhorší film historie a má jenom 8%. Já vím, že u nás doma to občas hrálo, když jsem byl ještě jako kluk a mě to tak strašně teda nepřišlo. A jak na to vzpomínáš, na to natáčení?
2: Děkuju panu Olmerovi, že mě obsadil. Já jsem nikdy nechtěl být hercem a naopak herce jsem svým způsobem opovrhoval. To za prvé. Za druhé, Markéta chtěla, moje manželka, moje přítelkyně, chtěla, naopak studovala ješkárnu, tak říkajíc, a chtěla být herečkou. Takže já jsem si prošel takovým martýriem, že ona chtěla hrát a já jsem dostal roli. A navíc to byla role vlastně v erotickém filmu. A my jsme dělali ve snídaní s Novou a tím pádem každá 7. hodina raní byla určena do 7:30 dětem. Takže se to tam trošičku třelo, takže Markéta jako právnička vytvořila smlouvu, kde budu jaksi obešla všechny nahé scény,
0: ano.
2: A učil jsem se s ní text a ona mi v podstatě s velkou nevolí dávala najevo, že nesouhlasí s tím, abych hrál. Takže v takovéto atmosféře se mi hrálo.
0: To byla hezká atmosféra.
2: Ano.
0: My se teď hodně vracíme do atmosféry 90. let, myslím jako společnost, protože dorůstá generace, které se říká generace Z, že jo? A to je ta nejmladší. A ta 90. už vůbec nezažila, ale nějakým způsobem mi to fascinuje. Jsou strašně poslouchané podcasty, všechny možné rozhovory o 90. letech, že jo, Josef Klíma mluví o těch, o kriminálních činech tehdejších, různí bývalí vexláci mluví o tom, jak se tehdy jako etablovali a přeměnili v nějaké podnikatele. Já tak si jak říkám, čím podle tebe to je, že ty 90. jsou vnímaný tak trochu částí společnosti jako 60.
2: Hele, byla to revoluční doba, protože spadl komunismus a všichni jsme si mysleli, že ten kapitalismus je ten, jak si představujeme z těch amerických filmů, jo. A když si představujeme, že v těch amerických filmech to fakt funguje a každý prostě si může splnit svůj americko-československý sen, potom následovně český sen, tak samozřejmě někdo na to má, někdo na to nemá, někdo má štěstí, někdo nemá štěstí. Prostě tak to je stejně jako v těch amerických snech, ale nikoli v amerických filmech. A spousta věcí se změnila a najednou zčista jasná se dokonce dalo mluvit tak, jak myslet. To se přeci ani v 80. tak pořádně nedalo. A vlastně ani dneska. To znamená, ty 90. byly přesně takové, jak jsme si představovali. Bohužel se ale celá Evropa změnila a my jsme se také změnili. A ty 90. zůstaly jako dekáda relativní svobody, relativního možnosti podnikání a nechci říct loupeživých nájezdů. Ono z Morgana nebo z Forda, to taky byly rody, které něco vybudovaly, ale předtím přepadávaly prostě dostavníky, že jo? Byli gangstři. Takže z gangstrů se stávali čestní, bohatí lidé a tak, jak to bylo i v té Americe. Takže ano, plnil se pro někoho český sen a pro někoho ne. Ale vznikla nová kultura, nové pojetí naší státnosti, našeho vědomí jako takového, našeho zvědomění. A na tom vznikla vlastně do dneška celá kulturnost, celé pojetí světa. To je zábava.
0: To je zábava. Říká se, kdo si pamatuje 90, tak si je neužil.
2: Ty mě cituješ?
0: Ano.
2: Jo, to je můj oblíbený slogan, samozřejmě si pamatuju mnoho věcí, ale byl to takový fofr, že jsem neměl čas koukat z okýnka.
0: Víš co, podíváme se teďka do okénka přímo do 90. let, jo, jak to tam utíká a jak ty kovbojové proti sobě vytahujou ty lahváče a dávají si je do pusy. Kabáti.

0: Kabáti a Colorado, 90-ková písnička na Blaníku.
1: Pepovi parťáci.
0: A Slávek Boura stále tady, máme před sebou ještě chviličku povídání, moc mě to mrzí, uteklo to jako voda, ale jak Slávek moc dobře ví, protože jedno rádio dokonce úplně odstartoval tady v 90. letech na samém počátku, tak ten čas prostě je neúprostný v rádiu. Slávku, prosím tě, tvůj projekt, dneska už legendární, Logohrádky, jede to dál, prosím tě?
2: Logohrádky začnou 14. září šestou sezónu a za těch pět sezón už jsme měli, představ si, 1303 programy. Logohrádkami jako programem prošlo přes 26 tisíc dětí. Vidělo ho, nebo prošlo samotným programem kolem přes pět tisíc pedagogů a takřka 3 000 rodičů, protože Logohrádky se totiž rozšířily z takového základu, to znamená program pro děti, z 45 minut dneska už na 65, je to specifický model, která k dítě učit soustředění artikulačním a komunikačním dovednostem, tak to je základ. Druhá věc je vysvětlovat potom následovně po tom programu pedagogům, co v něm vlastně mají vidět. To je půl hodinka s pedagogy, to je docela zajímavá věc, když těm pedagogům to vysvětlují a oni říkají, aha, no jo, vlastně, no jo, teď jsem si to uvědomil. To znamená, to je to zuvědomění toho programu. Potom je to ještě děti s rodiči, to je nesmírně náročné, je to 90, kolem 90 minut a to ty rodiče přímo vidějí, jak se pracuje s těmi dětmi, aby si to mohli přenést do svých herních systémů doma. A potom mám kurzy pro pedagogy, to je 8-hodinovka. A potom, představte si, to mě nikdy nenapadlo, vyžádali si to knihovníci v rámci, je to takový workshop, 2-hodinový workshop s knihovníky v rámci čtenářské gramotnosti, kde jsem vymyslel různé kreativní věci, která k děti zmotivovat ke čtení a prožitku.
0: To zní strašně zajímavě.
2: Takže to je košatý prostě strom.
0: No.
2: Takže začínáme šestý ročník a k tomu já vlastně teďka ještě budu přidávat další nápady, které budeme v tomto školním roce realizovat.
0: Přátelé, slavekboura.cz, to si zadejte na internetu a pokud vás Logohrádky a všechny tyhle projekty, o kterých teďka Slávek mluvil, zajímají, tak tam se můžete podívat, co pak?
2: A nebo na sociální síti Facebook, jestli můžu říct.
0: Jasně.
2: Logohrádky Slávka Boury, tam je telefonní číslo na manažerku Hanku Vackovou, kterou tímto pozdravuju, ona toto organizuje, takže tam se můžou samozřejmě ty instituce mateřské školy a první třídy, druhé třídy, třetí třídy, čtvrté třídy základních škol přihlásit a třeba je to bude bavit.
0: Vážení učitelé, vážené učitelky, ředitelky, ředitelé, prosím, Slávek Boura dělá Logohrádky už po šesté a evidentně teda má hodně.
2: Po celé České republice, pozor, není okresu, kde jsme nebyli.
0: Tak, Moravskoslezský, stejně tak jako Jihočeský, prostě kamkoliv Slávek vyjede, tak tam dorazí a uspořádá tam to, co si tam objednáte. Slávku, prosím, moderuješ ještě třeba maturáky?
2: Hele, maturáky taky, společenské akce, samozřejmě, teďka pojedu na Česko-Lipsko moderovat guláše, na to přijedu s krabičkama a tak dále a mají tam výborný štrůdly prej a tak, ten na to se těším.
0: Ty budeš mít rád ostrý jídlo, že jo?
2: Já mám rád ostrá jídla, pochopitelně, protože mám pocit, že tím pádem se dezinfikuju.
0: Ano, na to je dezinfekce. On si říká, že ten kapsaicin, že to je zdravé.
2: Jasně.
0: Ale taky se na to dá prej umřít.
2: Ale my jsme studený nohy, takže mi vlastně ten kapsaicin jako zahřívá nohy.
0: Ano, Slávku, já vím, že ty máš v hlavě strašně moc projektů. Nastíníš aspoň trošku, co chystáš třeba do následujícího roku, kromě Logohrádek?
2: Tak do následujícího roku pro mě znamená školní rok. To znamená přelom 26-27. Tam připravuju další 3 až 4 projekty. A sám jsem zvědavý, některé projekty vycházejí přímo z těch Logohrádek, takže přidáme do toho větvení Logohrádek Slávka Boury a potom ještě projekty, které s logopedií jako takovou nemají nic společného a to nemůžu říct, protože je tady nemluvnost.
0: Tak to neříkej.
2: Já to nemůžu říct, ale budete normálně fakt jako pecka.
0: Každopádně držíme strašně palce, ať to vyjde a ještě protože tady chodí SMSky taky do studia, tak všichni se ptají tak jenom jednou větou, protože máme necelou celou minutku. Ano. Vídáte se s Markétou Majerovou.
2: Jasně, máme překrásnou talentovanou dceru, takže i díky ní se s Markétou Majerovou sem tam občas potkáme.
0: Zdravíme Markétu, zdravíme Agátu a tobě, Slávku, moc krát děkuju, měj se hezky a zase doufám někdy tady na Blaníku, ahoj.
2: Těším se a všem vše dobré.
0: Děkujeme. Takové to dneska bylo, přátelé. Slávek Boura na Blaníku.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Ricky Povery na rádiu Blaník. Jak se vám líbil rozhovor se Slávkem Bourou? Krásně se Slávek usmíval, když odcházel, pozdravil mě. No bylo to úžasné. Tak a těšte se po 17. na Terezu Maškovou a písničku Dívej se na mě. Tak dívej se na mě, jsem to já. Skupinu Holky mám ráda. Duet Evy Farné a taky s Mirajem Vzpomeneš si. Musím se na... Jistě si vzpomenete, že jsme Rádio Blaník, hrajeme hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno se mohou také výjimečně objevit mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
2: Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 u sjezdu na Březině ve směrem od Drážďan došlo k nehodě nákladního auta s osobním. Kolona se tvoří od sjezdu na Zdiby a zdržení bude pravděpodobně narůstat. Na trase z Prahy na Benešov za sjezdem z dálnice D1 u Senohrab havarovalo osobní auto s autobusem. Provoz je tam částečně omezený, zdržíte se nárazově. A na trase z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného se vytvořila kvůli omezení téměř 5-kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Platy ve veřejné sféře se změní. Návrat do školy rodičům provětrá peněženky. Do Velké Británie se vrátil princ Harry. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zdravotníky, hasiče, učitele, úředníky nebo uklízečky čeká změna platů. Odbory veřejného sektoru souhlasí s vládním návrhem na úpravu tarifních tabulek. Předáci se na tom shodli na jednání s ministrem práce Juchelkou. Nejnižší tarif by měl nově začínat na úrovni minimální mzdy. Ta má v příštím roce činit 24 900. Začátek nového školního roku se blíží a rodiče chystají peněženky. Domácnosti čekají výdaje spojené s návratem do lavic 2 až 6 tisíc korun. Z běžné výplaty je dokáže pokrýt 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor, anebo si kvůli tomu odkládají peníze předem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Znojmo připravuje nový systém parkování. Pracuje na něm téměř 2 roky a chce jim hlavně zpřehlednit pravidla a usnadnit parkování. Návrh zatím není definitivní. Už zítra se ale představí veřejnosti. Pokračuje mluvčí města Petra Šůlová.
6: Navrhovaný systém má rozlišovat různé potřeby. Místním obyvatelům má dlouhodobé elektronické oprávnění zvýšit šanci zaparkovat v přiměřeném okolí bydliště. Krátkodobým návštěvníkům mají zůstat dostupná místa u obchodu, služeb, úřadů a dalších cílů.
5: Delší a celodenní stání má být naopak směrováno na záchytná parkoviště. Prince Harry se s rodinou vrátil do Velké Británie, a to po 6 letech, které strávili ve Spojených státech. Informovala o tom britská média, včetně BBC. Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří už nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Jirka.
0: Těším se moc. Krásnou středu, 5. hodina odbyla.
1: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: Lampa ještě nesvítila, ale Blaník hraje hezky česky a to už teď. Skupinu Holky mám ráda a za chvíli Jelen, Touha a Pláč. Tak krásnou středu přejeme.

0: Rádiu Blaník.
1: Ano, na Blaníku slunce dál svítí. Písnička, kterou jistě znáte z našeho vysílání ke čtvrtstoletí našeho rádia, vznikla. Už je to 2 roky. No a v ní zpívají různí zpěváci. Vy to dobře víte a hlavně letos v létě můžete vyhrát díky písničce celkem pěkné peníze. Dokonce dnes ráno se hrálo o 10 000 korun. Dovolala se naše posluchačka Zuzana a mimochodem dostala právě takovou ukázku této písničky Slunce dál svítí s otázkou, kdo pak, že to zpívá?
2: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
1: Tak kdo pak to zpívá? Zuzko, ptali jsme se dnes ráno o 7:30.
3: Tak co?
4: Olga Lounová.
3: Ach jo, ach jo, ne. Ach jo. My jsme zase o něco chudší.
4: Ježíš, to je super.
3: Já mám takovou radost.
4: A ježíš, já větší.
3: 10 000 korun, kde to najdete takhle po ránu? Adelka se nám to úplně zakuckala, zadusila, teď jste radosti úplně.
1: Úžasné, taková byla dnešní soutěž, písnička, kterou jistě můžete zachytit ještě během několika dalších dnů a vyhrát také vy hezké peníze. Hraje se o 5 000, těch 10 000 bylo proto, že posluchačka předtím v pondělí neuhodla, no a dnes při úterku tedy 10 000 padlo. Zítra se zase hraje o 5 000 korun a v našem vysílání to může zaznít kdykoliv. Tak si natrénujte písničku, podívejte se třeba na YouTube, zjistěte si, kdo pak nám zpívá Slunce dál svítí.
5: Slunce dál nám svítí nad krajem.
1: Není to zase úplně šňůra jmen, ale je jich tam tuším nějakých 7. Tak držím palce a pokud se dovoláte na 800 109 109, ať odpovíte dobře. Ve hře je 10 000, zase třeba někdy příště. Tentokrát už hrajeme o 5 000 korun.
6: Slunce dál svítí.
0: Sluníčkové léto na Blaníku.
1: Na 5 000 se prostě začíná a když se uhodne, to jsou taky hezké peníze. A když ne, tak to přidáme tomu dalšímu. Teď už mandraže, šrouby a matice na Blaníku, hezky česky, krásnou středu.

0: Skupina Činelsky a písnička Stížnost teď na Blaníku. Mimochodem minulou hodinu tady byl u nás na Blaníku živě Slavek Boura. Povídal si s ním Pepa Černý a povídal si taky hodně o devadesátkách. Jo, devadesátky. To byl svět. Každý měl doma videorekordér, alespoň skoro každý. No a pouštili jsme si různé slavné americké komedie. Pro mě videorekordér a devadesátky, to rozhodně byla komedie Sám doma. No a představte si, dnes má narozeniny herec z filmu Sám doma, už je mu 46 let. Ano, Macaulay Culkin už má dneska 46. narozeniny.
1: Playboy. Nikdo tam není oblečenej. Trapas.
2: Tak jsme mohli zapomenout na Kevina. Co jsem to za matku pro boha?
3: Jestli ti to pomůže, já zapomněl brejle na čtení.
0: No, úžasná komedie. Tak Kevinovi přejeme všechno nejlepší ke 46. narozeninám do Spojených států. Asi nás neposlouchá, nevadí, my si na něj vzpomeneme. A to i v písničce Vzpomeneš si. Tu zpívá Eva Farná a Miraj. Musím se Je to novinka, která běží v české desítce na prvních příčkách, velmi oblíbená, tak si užijte i takovou a přidáme i Terezu Maškovou. Hrajeme si hezky česky.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,

0: Tereza Mašková, písnička Dívej se na mě. Ano, Tereza, ta mi připomněla, že za dva dny právě touto dobou už bude v Tišnově v plném proudu náš další letní koncert Rádia Blaník, na kterém vystoupí právě Tereza Mašková, ale taky Vojta Nedvěd.
1: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: Určitě uslyšíme ty klasické Nedvědovky v jeho podání a taky se těšte na Janka Ledeckého. Vezeme vám do Tišnova dobrou náladu a věřím, že i blanickou kapelu v plné sestavě. No a prostě budeme hrát a zpívat a užívat si pátek.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Takové jsou letní koncerty Rádia Blaník, plné pohody a hezkých písniček a vždycky zdarma. Takže prostě jenom doražte. Tišnov, náměstí Míru, koukal jsem, je to opravdu jenom pár kroků od vlaku, takže nemusíte autem, vezměte to, pokud jste třeba například z Brna, vemte to vlakem, doražte do Tišnova, moc se na vás těšíme. Začínáme v pátek za 5 minut 5.
2: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Na Blaníku za okamžik Václav Neckář. Přejeme krásný poslech. Za 2 minuty už bude 6:45.
3: Posloucháte Blaník?
6: A můžeme to vidět.
3: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
3: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
6: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.

0: Nick Cayman na vlnách Rádia Blaník a 18. hodina, která se přiblížila, tak těšte se na další písničky, třeba Slunce v duši, to jsou Nightwork.
1: Mostě jedu a září velko mě sama gesta mají sil.
0: Nebo Hana Zagorová, Rande u zninářků.
2: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: A taky Marie Rotrová, Řeka lásky.
3: Řeky lásky, kolem nás dá, že proč řeku smou a přijdi, víš.
0: Hezky česky hraje Blaník celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno se mohou výjimečně objevit také mlhy. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 26 až 29 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: Na dálnici D5 na 4. kilometru ve směru do Prahy v koloně bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na narůstající zdržení. Popojíždět budete i na Pražském okruhu. Za sjezdem na Ořech směrem k dálnici D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda dvou osobních aut. Kolona se tvoří od Zličína. A v Mladé Boleslavi na třídě Tomáše Garrigua Masaryka u křižovatky s Dukelskou zasahují záchranáři u nehody autobusu. Počítejte tam také s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Úřad práce přechází na nový systém. Meteorologové zapsali chladné rekordy. Nepál a Tibet zasáhla masivní povodeň a sesuv půdy. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Úřad práce hlásí ode dneška odstávku. Důvodem je převod databáze volných míst do nového informačního systému. Během odstávky nebude možné přidávat nové pozice, upravovat stávající ani mazat ty, které už nejsou aktuální. Pokračuje mluvčí úřadu Jarka Baleková.
5: Pracovníci úřadu práce budou mít v databázi přístup i během migrace a budou nadále pomáhat klientům s hledáním zaměstnání. Nový systém má přinést rychlejší zpracování a zveřejňování volných pracovních míst a především sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze.
4: Odstávka potrvá do 3. září do půlnoci. Republiku včera rozdělilo počasí. Zatímco v nejteplejších oblastech rtuť vyšplhala nad 26, na severovýchodě Česka, kde bylo deštivo, teploty nepřekonaly ani 13 stupňů. Počasí tak přineslo hned 7 chladných rekordů pro 25. srpen. Ačkoliv to vypadalo, že letos si z lesa neodneseme ani prašivku, nakonec možná situace nebude tak tragická. Pomohly srážky v posledních dnech. Houbaři ale musí být trpěliví a ještě chvíli počkat. Případný efekt srážek lze podle mykologů čekat za týden až 10 dní a záležet bude na tom, jaké teploty do té doby budou. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu si vyžádaly už nejméně 95 obětí. Úřady zároveň evidují 384 pohřešovaných cestovatelů, z nichž téměř 300 jsou cizinci. Češi mezi dosud uvedenými pohřešovanými nejsou. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný, počet obětí může dál stoupat. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
6: Eliško, je to tak, díky, za minutu bude 6.
0: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
6: Žbluňk a jdeme si hrát, tady je Marie Rotrová a Řeka lásky, když nám to tak pěkně žbluňká. No a za chvíli taky slovenská skupina Elan, tanečnice z Lučnice. Tak si třeba zatančete, ve středu je důvodů víc než dost, protože jsme v polovině týdne, zítra už čtvrtek, pátek se nepočítá.

0: Slovenská skupina Elan a tanečnice z Lučnice na Blaníku. 9 minut po 6. No a teď taková malá vzpomínka. Dnes je to na den přesně akorát 4 roky, kdy odešla do hudebního nebe Hana Zagorová. Taková malá vzpomínka v podobě povídání právě s Hanou Zagorovou. My jsme měli to štěstí, že jsme několik měsíců předtím, než se taková věc stala, jsme mohli telefonovat s Hanou Zagorovou a ptali jsme se taky mimo jiné i na to, co říká tomu, že často lidé třeba i v televizi, v seriálech tvrdí, nedělej Zagorku. No smála se tomu.
1: Vůbec nechápu proč. Já si pamatuju, když prvně se mě ptal nějaký pan redaktor, a co to vlastně znamená nedělej Zagorku. Já jsem říkala, opravdu nevím, jako asi neupejpej se, nebo nedělej nějaký vlny, nebo ofuky, nebo opravdu nevím. A v podstatě se to tak vžilo, že musím říct, že s tou mám velkou radost. Dokonce televizi pustím nějakou si televízku, náhodou koukám a musím říct, že najdou, když se tam ozve nedělej Zagorku, tak jsem hodně překvapená a opravdu se směju. Musím říct, že mě to hrozně těší.
0: Hana Zagorová zemřela 26. srpna roku 2022 a jako hudební vzpomínka tady je písnička Rande u zdinářků.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebol.

0: Lucka Vondráčková, písnička V šíleném kolotoči, tak já doufám, že ve středu takhle už v podvečer nejste v šíleném kolotoči. Já nevím, proč to tak je, proč ta středa bývá tak náročná a vlastně nejnáročnější část celého dne, ale víte, jak to má krásné Martin Císař. Já tě zdravím, ahoj.
1: Hezký dobrý den.
0: Martine, prozraď, kde teďka jsi.
1: Poslouchej dobře. To je koncert, co? Jsem v pražské zoologické zahradě a když jsem u toho ptactva, tak vedle mě je herec Antonín Holub. Toníku, hezký den.
2: Vám taky, děkuju.
1: Tady v pražské zoologické zahradě u pavilonu Boro Boro máte pódium a hrajete tady divadlo. Je potřeba dodat, že aktuálně je to představení Ptáci zvířata a moji příbuzní. O čem tohle představení vlastně je?
2: Je to hra nebo román od Geralda Darrella a hrajeme to ve Vršovickém divadle Mana původně a je to o rodině a dalších zvířatech. Je to o tom, že se máme rádi a máme rádi zvířata a máme rádi všechny a hlavně o rodině.
1: Čím je tohle prostředí pro vás specifické proti klasickému divadlu?
2: Je to krásný, protože hrajeme po zavírací době v Zoo Praha a doprovází nás tady veškeré zvuky zvířat a různých tvorů.
1: Koho byste pozval? Komu by se mohlo líbit?
2: Myslím, že by se mohlo líbit úplně všem. Je to určitě i pro děti, ale nejen pro děti, ale i dospělé a jejich rodiče.
1: Teď ještě důležitá otázka. Dokdy budete hrát tohle představení tady v pražské zoologické?
2: Do konce týdne do neděle. Hrajeme celý týden, tady budeme, tak se na vás těšíme.
1: Vy jste mi naznačil tak trochu, Toníku, že tohle místo přímo milujete. Milujete zvířata?
2: Ano, je to taky tím, odmala mám rád zvířata a tady je to boží, protože se spojilo příjemné s užitečným, že 200 korun z každé zakoupené vstupenky jde přímo zoo, takže je to na dobrou věc.
1: Co dodat? Přijďte se podívat a zažít to na vlastní kůži. Tohle představení stojí za to.
2: Přesně tak, líbych to neřekl.
1: Tak to je ode mě všechno z pražské zoologické zahrady. Cože, Elzo? Já jsem na něco zapomněl. Nevím na co. 7:30 večer, divadlo Mana, představení v pražské zoologické zahradě a název představení je Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Tak na co jsem zapomněl? Jo, já už vím. Tak to si ti omlouvám a všem pejskům, že dnes máme také Mezinárodní den psů, tak na ně rozhodně nezapomeňte. Já na Elzu nezapomenu.
3: Vej ty moje malá, pojď sem ty můj mazlík.

0: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
0: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na Blaníku.
2: No a na Blaníku za chvíli třeba Meky Špirtka a Marta, písnička Co bolí, to přebolí, anebo Ivan Hlas a Malagelo.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Enrique Iglesias, teď na Blaníku a před námi 19. hodina písničky na přání, na které se moc těším, protože zase jste mi odhalili písničku, kterou jsem neznal. Je to písnička Sedmi kráska, kterou díky vám zahrajeme. Sedmi krásko, Jiří Štědroň, Jana Matysová, i takovou jste vybrali, Jarek Nohavica a Čechomoři Kometa.
1: Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce.
0: Skupina Olympic, Nech to být.
2: Nech to být, to se stává, kde kdo bral.
0: Písničky na přání na Blaníku, za minutu Nenechte to být. My vám budeme dál hrát hezky česky.

0: počasí. Rádio
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, sem tam se může objevit nějaká přehánka, za to zítřek už bude plný sluníčka s teplotami od 24 do 29 stupňů.
0: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
1: A s 19. hodinou vám přeji hezký poslech Rádia Blaník. Za chvíli se dostane na písničky na přání, ale dovolte mi, abych tu první věnoval všem Luďkům, protože Luděk je to jméno, které dneska slaví svůj svátek. Tak pánové, první písnička je pro vás. Je to Krištof a Sima Martausová a písnička Hvězdáři.
0: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Krištof a Sima Martausová, první dnešní písnička po 19. a teď první dnešní písničkové přání. Napsala Jana z Velkého Meziříčí, že dnes slaví bráška narozeniny a je mu zase o rok víc a proto mu přeje do dalších let moc a moc zdraví, které je na prvním místě, hodně štěstí, pohody a radostí z obyčejných věcí. Sestřička Jana a spolu. A vybrala Michala Davida. A písničku Máma rádi posíláme a přejeme všechno nejlepší.

Další dvě. Z Habřiny napsala Blanka, abychom zahráli pro Ludu, dceru Kláru a vnučku Marušku na společnou dovolenou do Habřiny u Úštěku. Je to super, počasí moc nepřeje, ale i tak si to užijeme, píše naše posluchačka Blanka. Blanko, zítra má být hezky, tak si to opravdu užijte a myslím si, že je tady další vzkaz a bude z Plzně. Je to tak. Míša napsala, že máme zahrát pro Domču Marka k jeho 10. narozeninám se vzkazem Domčo, před 10 lety si nám změnil celý svět. Si naše největší štěstí, naše radost a naše všechno. Nikdy nezapomeň, jak moc tě milujeme, všechno nejlepší, mamka a taťka. A je tady Olga Lounová a písnička Memento Mori.

0: svět.
1: Olga Lounová, písnička Memento Mori na Blaníku ve 7:45 a tady jsou dokonce tři přání z újezdu u Brna. Dorazilo jedno, prosím zahrát Lucka svému příteli k dnešním jmeninám Lučkovi Florianovi do újezdu u Brna. Chce tu naši oblíbenou od srdíčka Lucinka zdraví, tak bude vědět zatím pouze dnešní oslavenec Luděk Florian, která to je. Já to neprozradím, ale otáčím list a vybírám další přání. Židněves pozdravíme, Karel napsal, již 50 let je mezi námi Monika Nikodýmová, přejeme jí z celého srdce se synem Lukáškem to nejlepší. No a pak ještě jedno přání bychom tu měli z Ludgeřovic. Blaníčku, zahraj písničku, tady stojí Jiřímu Mrkvovi z Ludgeřovic k jeho 51. narozeninám se vzkazem Jiříčku. Přejeme ti vše nejlepší k narozeninám, moc tě milujeme a jsme šťastné, že tě máme a děkujeme za to, jak se o nás staráš. Tvoje holky Saška a Anička. A tady už je Karel Gott a písnička Být stále mlád. Všem přejeme hlavně všechno nejlepší a posíláme mistra Karla Gotta.

Karel Gott, písnička Být stále mlad a písničkové přání tady je, abychom zahráli Daniela Landu a Touhu. Zahrajeme rádi a z Jihlavy nám napsali, abychom zahráli písničku pro zpříjemnění odpolední směny ve skladu tabáků v Jihlavě. Moc děkujeme, zdraví Táda, Anička, Peťa, Léňa a Bára. Dámy, moc vás zdravíme z Rádia Blaník. Pak je tady taky vzkaz. Milý taťko, k tvým narozeninám přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a mnoho krásných chvil. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, péči, pomoc a za to, že jsi vždy naší oporou. Jsi pro nás tím nejlepším taťkou, manželem a dědečkem. Přejeme ti, ať máš v srdci jen radost a kolem sebe vždy ty, kteří tě milují. Jsme šťastní, že tě máme. Všechno nejlepší, s láskou tvoje manželka Iveta, syn Domča a dcera Ivča. Tak a ještě jedno přání. Chomutová Klaudie napsala: ahoj tatínku, tak zítra už přijedeš, moc se na tebe těšíme a užij si to, až se ti na Bezdězu pořádně potom bude líbit, tak si to užijeme, miluji tě, tvoje Klaudinka. A Klaudinka chce taky Daniela Landu, rádi pošleme a zdravíme i do Chomutova.

0: dobrý? Praha Běchovice. Ploty dobrý. CZ. Ploty dobrý. Všechno dobrý.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
0: Moderní internet

0: na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Katka z Hlučína napsala, že chce nechat zahrát písničku pro maminku a vzkazuje: moje milá maminko, co víc ti jen přát, štěstí, lásku, zdravíčko a pevné nervy jako drát. A vybrala Báru Pasikovou a písničku Veni Domine. My taky zdravíme do Hlučína a rádi posíláme písničku Báry Pasikové a za chvíli se dostane i na další přání. Při středě jich je opravdu dost. Tak tady je Bára Pasiková.

Klára Basiková, písnička Vény Domine, tak tady je vzkaz z Pardubic od Katky pro milovaného tatínka, skvělého přítele Honzíka Novotného z Pardubic. Se vzkazem od Katky. Roky mi říkáš, že celé hodiny, co sedíš za volantem, čekáš, až ti nechám něco zahrát. Miluju naši krásnou rodinu a tebe nejvíc, proto ti ze srdce posílám tvoje oblíbené nedvědy a máme tě moc rádi. Tvoje Káťa a naše děti Mates, Máty a Jáša, napsala Katka z Pardubic. Já doufám, že poslouchá právě teď Honzík.

Hráli jsme si hezky česky nedvědy právě teď na vaše přání a Ratiborské hory pozdravíme, odtud napsala Anička a přeje si slavný hit od Aby, Dancing Queen. Písnička, která letí pro kamarádku Danču k 17. narozeninám. Anna Benešová napsala vzkaz a já doufám, že Danča slyší, my rádi posíláme Abu a přejeme hlavně všechno nejlepší. Užijte si, dámy, a tady je písnička, tak si zatančete Dancing Queen.

0: ABBA, písnička Dancing Queen a za chvíli Jarek Nohavica, Čechomoře a písnička Kometa, protože Skátova napsala Alžběta, abychom zahráli písničku pro Vladínka. Před 34 lety si se nám narodil, píše, a byli jsme šťastní a stále jsme, že tě máme a jsme šťastní, že si nám dal vnoučátka Vladínka a Vikinku a přejeme ti hodně zdraví, štěstí a hodně lásky. Mamka, taťka, se vzkazem máme tě rádi. A tady už je písnička od Jarka Nohavici a Čechomorů, písnička Kometa v dnešních středečních písničkách na přání na Blaníku.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

Jarek Nohavica, Čechomoři a Kometa, jen namátkou koukám, skupina Olympic a písnička Nech to být, anebo taky Michael Jackson. To všechno nás čeká, protože i takové písničky jste vybrali. Tak za chvíli.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Tak před chvílí už byla malá ukázka skupina Olympic a písnička Nech to být, která letí pro Marii Taxovou z Benešova, která slaví 70. narozeniny právě dnes, s přáním všeho nejlepšího, zdravíčka, štěstíčka a radosti z vnoučat a pravnoučat. To přeje manžel Míla, dcera Lenka s rodinou, syn Roman s rodinou a taky rádio Blaník. A teď už celá písnička.

Skupina Olympic a písnička Nech to být, teď Jiří Štědroň a Jana Matysová, písnička Sedmi kráska pro Marušku z Prahy napsal Miroslav a vzkazuje: milá Maruško, děkuji ti za krásné prožití 54 let společného života a chci ti tímto nechat zahrát naší společnou písničku Sedmi kráska a tímto bych chtěl ještě poděkovat celému urgentnímu týmu na Bulovce za kvalitní péči, kterou dostal. Se srdečným pozdravem, Mirek Toms. Tak, Mirku, tady je písnička.

0: Díval jsem se přece dobře. Prošel jsem všechny slavné botanické zahrady ve všech velkých městech, ale nenašel jsem tě. Listoval jsem v nejcennějších herbářích, ale nenašel jsem tě. Kde jsi?
1: Blízko.
0: Hledal jsem tě v zákoutích zámeckých parků. Bylo tam mnoho krásných květin, ale tobě se nemohla rovnat žádná. Ukrýváš se přede mnou. Je to má vina, že tě nemohu najít. Hledám tě na nesprávných místech.

Jiří Štětroň, Jana Matysová, písnička Sedmi kráska teď na Blaníku a budeme hrát Evu Farnou. Přišel nám vzkaz pro Páču, Vojtu, Toníka, Kapču, Terku, Kláru a všichni, kteří si užívají prázdniny u babičky a dědy v Lipčicích a zároveň přeji babičce všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví a radosti. Máme vás rádi a zdraví moc rodiče, dětí a tady už je Eva Farna a písnička Perpetuum mobile. Posíláme z Blaníku.

0: Za chvíli bude 8, ale to neznamená, že nám končí písničky na přání. Naopak pokračujeme dál, protože jich je tady spousta. Třeba přáli jste si tři oříšky, ale od Terezy Maškové.
1: Věř mi, že to je tak na světě nejlepší zpráva pro ty, kdo uvěří, stane.
0: No to bude nádhera. Taky Michal David, Iveta Bartošová, to je naše věc.
2: Je naše věc.
0: Nebo Karel Gott, moje oblíbená léta prázdnina.
3: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce tvář, klič je smích školních tříd, teď už musím něčím být.
0: Písničky na přání na Blaníku pokračují, ale my vám dál budeme hrát hlavně hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Krátce mrkneme taky na počasí. V noci se ochladí na 15 až 11. Čekejte místy dokonce přehánky a nebo i déšť. Zatímco zítřek bude plný sluníčka a teploměr postupně vystoupá na 24 až 29 stupňů.
0: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
1: Krásnou středu, už bylo 8 a pokračujeme v písničkách na přání. Napsala Irča z Pardubic, že přeje všechno nejlepší Květě Pilařové z Křižanovic k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, spokojenosti. Irča, Janička, Míla a kolektiv z Pardubického nádraží a vybrali Hanu Zagorovou. A pak je tady ještě jeden vzkaz. A taky koukám, Hana Zagorová, tak to připojíme. Je to písnička ke krásnému večeru na terase u chaloupky pro celou rodinu a všechny posluchače. A zdraví Káťa z Ústí nad Labem. Káťo, tady je Hana Zagorová, písnička Já nemám strach.

písničkách na přání Hana Zagorová. Já nemám strach, mimochodem dnes je to na den přesně 4 roky, kdy Hana Zagorová odešla do hudebního nebe. Tak a vzkaz od Dany z Brandýska napsala, abychom zahráli písničku pro syna Dominika k jeho 34. narozeninám. Přeje všechno nejlepší, domčo k narozeninám, pevné zdraví, moře štěstí, pohodu v každém dni, ať se daří v práci i v osobním životě. A se vzkazem Máme tě rádi přeje máma, táta, děda a Jana s Kubíčkem a vybrali písničku Michaela Jacksona, písničku Heal the World.

Michael Jackson v písničkách na přání ve středu, ano, je to tak. Z Duchcova napsal Honza Veselý, abychom taky zahráli písničku, a to zajímavou T-Boysa Beruška, a chce nechat zahrát písničku pro přítelkyni milovanou Berušku Aničku Novákovou z České Lípy. Vzkazuje: moje milovaná Beruško Aničko, tato písnička je pro nás jak stvořená, mám tě rád a miluji tě, to ti vzkazuje Honzík Brouček a už se těší na zítřek, až se uvidí a hezky se obejmou, krásně políbíme, no to tu stojí v tom vzkazu. Tak tady už je T-Boys a písnička Beruška. Posloucháte středeční písničky na přání na Blaníku. Zdravíme Duchcov i Českou Lípu.

0: Jana z Bílska nás zdraví a chce nechat zahrát písničku od Ladislava Křížka Vzdálená pro miláčka Jiřího Švarce, syna Jiříčka, také pro nás do Blaníku za krásnou výhru, kterou od nás dostala k narozeninám, a touto cestou bych chtěla poděkovat Krajánkovi, Vlastu Sukovi, tak tuším Šunka? Nevím, ale zdravím Janu z Bílska moc a posíláme tedy písničku, kterou vybrala, a tady je Láďa Křížek, skupina Crayzone a písnička Vzdálená. Posloucháte písničky na přání na Blaníku za minutu čtvrt na devět.
1: Soudní mi ztrácí a zpátky chci jít, v duchu tě hladím.

Láďa Křížek, Krejson a písnička Vzdálená na Blaníku budeme hrát na základě vzkazu, který přišel z Kladna, abychom zahráli rodičům Marii a Zdeňkovi Kutilovým z Kladna k 50. výročí společného života. Poděkování za vše, co pro děti v životě udělali. S přáním zdraví do dalších let přejí synové Michal a Jaroslav s rodinami. A dál se připojuje bratr a švagr Václav a vnoučata Nikolka, Dominik, Anička, Doník a taky Rádio Blaník. Ještě se to rýmuje navíc. Tak Michal David, Iveta Bartošová, to je naše věc. Zdravíme moc na Kladno.

0: Blaničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Kristýna napsala z Kamenice. Před 18 lety dostala babička ten nejkrásnější dárek k narozeninám. Mně, svoji vnučku Kristýnku. A od té doby slavíme spolu a prosí o zahrání oblíbené písničky. Babičko, mám tě moc ráda, vzkazuje. Westlife a Mandy.

0: Westlife a písnička Mandy. 2 minuty po 8:30 se dostává na písničku od Karla Gotta, Léta prázdnin a 2 vzkazy. Tak nejprve z Jiříkova napsal Miroslav, abychom zahráli pro pana Jiřího Žáka. Vzkazuje, milý dědečku, dnes slavíš krásných 82 let a tak ti chceme popřát hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a ještě mnoho krásných let mezi námi. Ať máš každý den důvod k úsměvu a ať se ti splní všechno, co si přeješ. Všechno nejlepší k narozeninám přeje syn Jiří, vnuk Jiří, dcera Šárka s přítelem, Mirek a vnuk Míra a pravnoučata Jiřík a Eliška. A když 2 vzkazy, tak 2. A tady je z Jablonce od Žanety, abychom zahráli Karla Gotta dodatečně pro bratrance Honzíka Adámka k 9. narozeninám, které oslavil 24. srpna. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. A že ho má ráda, ať se mu daří ve škole, to přeje sestřenice Žaneta Adámková z Jablonce nad Nisou a Rádio Blaník taky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

prázdnin. Karel Gott a krásná písnička, teď už z Plzně napsala Pavla taky písnička Klidná jako voda od Jelenů a písnička je od skupiny Jelen pro lepší den a pro všechny, co musí být v práci, stejně jako Pavla z Plzně, jak píše. Tak Pavlo, ať vám to uteče, tady je skupina Jelen a Klidná jako voda.

Jelen klidná jako voda a písničky na přání, které pokračují, a napsala Radka, abychom zahráli písničku pro dceru Julinku do Piště k jejím 16. narozeninám. Všechno nejlepší, ať je tvůj život plný smíchu, radosti a splněných snů. Jsme moc pyšní, že tě máme. To přeje mamka, taťka, babička Jana, babička Anička, sestra Klaudie, synovec Maximilian a zbytek rodiny a my z Blaníku taky. A písnička od Olgy Lounové, narozeninová letí.

0: Olga Lounová, která dozněla na Blaníku krátce před 8:45, kdy vybírám písničkové přání, které dorazilo z Podolí. A je tady vzkaz. Jelikož zítra oslaví své první kulatiny, desetiny, tedy 10 let, úžasná vnučka Julie Hastíková, tak chtějí popřát hlavně pevné zdraví, spoustu kamarádek, spokojenost ve škole a ti pořád baví plavání, lyžování, jízda na kole a vzkazují Juli, máme tě všichni moc a moc rádi, babi, děda, tatínek a strýc Kubík a protože se zúčastnila blanického koncertu ve Zlíně, tedy asi napajedla a má ráda Teresku Maškovou, tak chce nechat od Teresky Maškové zahrát 3 oříšky pro Popelku. Tak milá Julinko, k prvním kulatinám, tedy desetinám z Blaníku rádi pošleme a přejeme jen to nejhezčí.
1: Radio Blaník.
2: Zlatý tvoje chrápání. Ty cikády jsou jako krávy.
3: Hezky česky celé léto.

To je paráda. Tereza Mašková zaspívala Tři oříšky pro Popelku. A Marcela z Tábora si přeje, abychom dnes zahráli písničku Jiřího Šlingra Jahody mražený, aby jim utíkala cesta z Hradce do Tábora. Tak zdravíme za volant a přejeme šťastnou cestu. Tady je Jiří Šlingra.

Jiří Schellinger, Jahody mražený, Klára napsala z Lesné a tahle písnička prý patří jen Zdendovi. Vzkazuje, nedokážeš si představit, co pro mě znamenáš. Miluji tě a děkuji. No a vybrala Klára pro Zdendu písničku Davida Dejla. Dvě srdce.

0: David Dale a písnička Dvě srdce na Blaníku. No a písničky na přání nekončí, pokračují dál. Ještě tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nějakých 7, 8 přání. Rozhodně si ale přejete Hanu Zagorovou a My z dobrých nadějí.
1: Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být, že něco skončilo, něco se musí.
0: Taky Blue Effect a Slunečný hrob. Nebo písničku Evy Farné Neříkej, co má se stát.
1: Tak neříkej, co má se stát, my budeme se dát.
0: Blaník hraje podle vás, ale hlavně hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: V noci se může objevit přeháňka nebo dokonce déšť a teploměr nám klesne na 15 až 11 stupňů. Čtvrtek bude plný sluníčka, opravdu ani kapka přes den. No a 24 až 29, to jsou letní teploty na zítra.

0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: Z tábora přišel vzkaz od Zdeňky, abychom zahráli písničku k narozeninám pro paní Marii Kalinovou. Se vzkazem Maruško, k tvým 66. narozeninám přejeme vše nejlepší, ať ti tvoje zelené království přináší jen samou radost a dál tě nabíjí tou úžasnou energií, kterou kolem sebe šíříš. Dále přejeme pevné zdraví, spoustu krásných zážitků s tvými čtyřnohými chlopáčky. To přejí Zdena a taky Vašek. My z Rádia Blaník taky a písničky na přání pokračují Michal David a pár přátel. Rádio Blaník. Za minutu už bude 9. hodina. Hezký poslech.

Michal David, písnička Pár přátel z trhových dušníků napsala Barbora, abychom zahráli písničku Sluneční hrob, je to Vladimír Mišík, čili Blue Effect, písnička pro zvednutí nálady, ale je to důležité, od grilu nás zdraví Zuzka, Pepík a Barča. A tady už je písnička.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Z Liberce taky napsala do dnešních písniček na přání Monika, abychom zahráli písničku pro kolegu z práce jen tak pro radost. Je to oblíbená srdcovka, která vždycky zvedne náladu. Moc děkuje všem a zdraví všechny posluchače. Vybrala z Liberce Monika písničku od Pavla Vítka, písničku Anita. My zdravíme Liberecko a tady už vám letí vaše oblíbená.

a písnička Anita. Další splněné přání a hned se vrhneme na další. Je tady přání, abychom zahráli písničku a vzpomněli si zároveň s písničkou taky na Hanu Zagorovou, protože dnes jsou to 4 roky, co spolu společně s přáteli trávili dovolenou na Sázavě, jeli z oběda, poslouchali Blaníček a nemohli uvěřit tomu, že do hudebního nebe odešla Hanička písnička. A dodnes je to těžké přijmout, ten fakt, tak vzácných lidí se rodí po skromnu a Hana k ním patřila. Jako vzpomínkové díky tam nahoru zapalujeme svíčku, vzpomínají fanoušci. Tak tento vzkaz není jediný, pozor. Z Olomouce nám přišel taky od Ivy, dnes jsou to 4 roky, co nás opustila Hanička písnička. Vzpomínáme na ní a prosíme, zahrajte její písničku pro všechny, co ji měli rádi.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

tady další vzkaz a taky je smutný, abychom zahráli písničku pro Pavla Seiferta, který nás v pátek opustil, napsala Jana z Pardubic a vzkazuje: kamaráde, nikdy na tebe nezapomeneme, Bára, Zdenda, Mojena, Jana s pejskama a ostatní, co tě měli rádi. Jednou se tam nahoře sejdeme všichni a bude to teda mejdan. A vybrali písničku od Petra Spáleného Až mě andělé.

Petr Spálený a písnička Až mě andělé, a teď je tady poslední dnešní písničkové přání. Bára nám napsala z obce Trhové Dušníky, že poslouchají Blaník určitě teď u grilování a přáli by si zahrát písničku, sice pouze pro zvednutí nálady, ale je to důležité, důležité moc. Tak zdravíme ke grilu Pepíka, Barču, Zuzanku, a tady je písnička, kterou vybrali. Eva Farná, Neříkej, co má se stát.

0: se pak nám zpívá Tomáš Klus. Svět se nám mění a skutečně je to znát na každém kroku. A teď vážně, dnes je den, kdy slaví Kevin ze slavného Sám doma narozeniny. Pamatujete na Kevina?
1: Playboy. Nikdo tam není oblečenej. Trapas.
2: Tak jsme mohli zapomenout na Kevina. Co jsem to za matku pro boha?
3: Jestli ti to pomůže, já zapomněl brejle na čtení.
0: Úžasné. Krásná komedie, co říkáte. V devadesátkách jsme všichni sledovali Sám doma. Macaulay Culkin, tedy hlavní hrdina tohoto skvělého filmu, nebo chcete-li komedie, se narodil 26. srpna roku 1980 v New Yorku. No a tento Kevin ze Sám doma dnes slaví už neuvěřitelné 46. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. Teď už slovenská skupina Elána.

0: Činasky a písnička 1970 na Blaníku, no a po desáté večerní už písničky z lásky. Těšte se na Karla Gotta.
1: Když muž se ženou snídá,
0: taky Jiřího Schellingera.

0: A taky skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli I tak to za to stojí. I tak to za to stojí, hraje vám totiž Blaník hezky česky celé léto. A za chvíli taky počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Ještě než začne dvouhodinovka písniček z lásky, tak krátce počasí. Noc může být dokonce s deštěm nebo přehánkami. Teploměr má klesnout na 15 až 11 stupňů nad ránem. Zítřek už bude plný sluníčka přes den a teploměr vystoupá na 24 až 29 stupňů. Na horách bude okolo 20, na Šumavě okolo 24.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytují přeháňky a také ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat, ráno se budou objevovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytují přehánky a také ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat, ráno se budou objevovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Česky.
2: Rádio Blaník.
3: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
4: Mám prostě

Uprostřed šílenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytují přeháňky a také ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat, ráno se budou objevovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 27. srpna, dnes má svátek Otakar a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes začíná 11. ročník Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady, potrvá do 30. srpna. O 6. večerní se můžete v Českých Budějovicích těšit na komentovanou prohlídku, a to festivalu umění ve městě. Akce proběhne před kulturním centrem Rabenštejnská a nabídne návštěvníkům možnost objevit skryté příběhy. Je soch v rámci letošního tématu křehkost. V 5 odpoledne proběhne v Teplicích nad Metují v kině zahájení 43. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Dnes také v Chomutově začíná festival současného umění s názvem Obnažení. Moravské divadlo Olomouc nabídne zájemcům poprvé ve své historii na prodej už nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Půjde o zhruba 4500 kousků. A v pravé poledne proběhne slavnostní otevření nového centrálního hřiště pro děti Vysoká Mez ve Zlíně. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Nechám otevření dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytují přehánky a také ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Čtvrteční obloha bude polojasná, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat, ráno se budou objevovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.